čtyři ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na ebolu. Mluvčí ministerstva zdravotnictví večer agentuře ČTK řekla, že ho převezou do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Ta patří mezi specializovaná pracoviště pro vysoce nebezpečné nákazy. Podle ministerstva Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Pro podobné situace jsou postupy jasně nastavené. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro Českou televizi uvedl, že muž je bez symptomů. Do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. Podle Vojtěcha je pacientem americký lékař, který byl s nakaženými v kontaktu během svého působení v Ugandě. Na Bulovce by měl strávit na pozorování asi 3 týdny. Policie prosí o pomoc veřejnost kvůli včerejší nehodě v Záběhlicích. Hledá všechny, kdo viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají, případně mají záznamy z palubních kamer. Žádají, aby se ozvali na linku 158. Policie to v podvečer uvedla na síti X. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje. Zatím nevyloučila ani zdravotní problémy u řidiče autobusu. Pražský královský letohrádek bude mít nový kabát. Rekonstrukci renesanční stavby zahájila správa Pražského hradu. Národní kulturní památka se dočká obnovy fasády, historických interiérů a sloupových arkád. Šéfka hradního oddělení přípravy a realizace staveb Barbora Feret vysvětluje, že původní záměr počítal jen s vnitřními úpravami.
2: Ale vzhledem tomu, že po konzultaci s odborem památkové péče a vzhledem tomu, že naposledy byl exteriér budovy opravován zhruba 30 let zpátky, bylo rozhodnuto, že se budeme věnovat i kamenným prvkům, ochozům, balustrádám a vůbec se fasádě letohrádku i zvenku.
1: Rekonstrukce potrvá 2 roky a vyjde na zhruba 100 milionů korun. Do jara 2028 tak nebude královský letohrádek přístupný veřejnosti. Karlovarské hejtmanství nabídne filmařům až 30 milionů. Zatímco dřív kraj vyplácel podporu hlavně podle žádostí, teď nastavuje jasná pravidla pro všechny.
3: Hlavní podmínka je jednoduchá, točit především v Karlovarském kraji a využívat místní firmy. Zda jde o celovečerní film, seriál nebo dokument, přitom není zas tak důležité. Peníze, o které mohou produkce požádat, pokryjí až 90% nákladů a posílá je Evropská unie. Jde o kompenzaci za útlum těžby uhlí. Jeden projekt může dostat až 2 miliony. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Fotbalisté Arsenalu slaví. Po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu, a to i přesto, že včera nehráli. Titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. Naši hokejisté mohou dnes udělat další krok ke čtvrtfinále. Na světovém šampionátu ve Friburgu by je k možnosti postupu mohlo přiblížit, kdyby porazili Itálii. Ta bude už čtvrtým soupeřem českého týmu, který se zatím připsal 2 výhry, ale také 1 překvapivou porážku od Slovinska, které na naše hráče na mistrovství světa nikdy předtím nestačilo. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další takový šok. Na kontě mají 7 bodů z 9 možných. Čechy poprvé na turnaji je čeká odpolední duel. Dosud hráli vždy až po 8 večer. Dnešní souboj s Italy začne ve 4 hodiny a 20 minut. Dnešní obloha nabídne mraky, ty budou postupně na většině území i přehánkové nebo dešťové. Hlavně na Moravu a do Slezska přinesou později i bouřky. Nejvyšší teploty čekáme mezi 18 a 23 stupni. Ze zprávy to všechno. Hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci musí,

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Byla jedna holčička a na

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje cedule s kontaktem na krizovou pomoc lidem v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím předejde sebevraždám na kolejích. Zároveň na nádražích a sociálních sítích zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví. Správa železnic se inspiruje.

0: Pracovala ve Velké Británii, Kanadě nebo na Slovensku. Spolupracovala i s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i ti, kteří mají starosti o své blízké. Finanční správa upozorní tisíce možných hříšníků na chyby. Víc než 2700 lidí podle ní mohlo pochybit při uplatnění daňové slevy na manželku nebo manžela v daňovém přiznání za rok 2023. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Finanční správa to uvedla na svém webu. Očekává se, že kontrolní akce může do veřejných rozpočtů přinést asi 57 milionů korun. Daňové echo spustil úřad už dřív. Předchozí fáze se týkaly chyb při uplatnění daňového odpočtu za penzijní spoření nebo třeba chybného zdanění výher v hazardních hrách. Policie otevřela v Praze nové náborové a kariérní centrum. Můžou ho navštívit jak zájemci o práci, tak i stávající policisté, kteří se chtějí poradit o kariérním růstu. K dispozici je také lidem, kteří se o policii jen zajímají. Jak říká policejní prezident Martin Vondrášek, nábory probíhají i na internetu.
1: Na sociálních sítích máme mobilní aplikaci náborovou. Před dvouma rokama jsme spustili virtuální náborové centrum. A teďka tu mozaiku doplňujeme otevřením kariérního a náborového centra a slibujeme si od toho, že kdo bude mít zájem o osobní kontakt a o zodpovězení otázek, na které mu třeba neodpověděl náš web nebo naše sociální sítě, takže nás navštíví.
0: Největší problém získat zaměstnance a policisty je podle Vondráška ve větších městech a jejich okolí. Důvodem je větší konkurence na trhu práce i vyšší platy. V Plzni cvičí aktivní zálohy. Do čtvrtka se budou vojáci v uniformách pohybovat v Křimicích a u Jateční ulice. Velitelství žádá lidi, aby nenarušovali výcvik a nevolali na tísňové linky.
2: Výcvik 171. pěší roty aktivní záloh probíhá za součinnosti složek integrovaného záchranného systému. Je zaměřen na ochranu a střežení vybraných objektů. V úterý a ve středu se vojáci budou pohybovat v okolí třídící pošty v Křimicích. Ve středu odpoledne a ve čtvrtek u železničního mostu přes Berounku v Jateční ulici. Používají i cvičnou munici a dýmovnice. Průjezd po silnicích není omezen, lidé ale nesmí vstupovat do míst, kde se cvičí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Fotbalová Slávia prozradila plány na oslavy. Po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra se hráči potkají s fanoušky přímo na hřišti. Organizovaná oslava titulu na stadionu začne zhruba hodinu po zápase. Výtěžek ze vstupného věnuje klub na pomoc onkologickým pacientům. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slávia pro utkání uzavřené hlediště. Klub na webu uvedl, že příznivci nicméně budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před stadionem. Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může být mraků víc, přehánky se postupně rozšíří na celé území, na Moravě a ve Slezsku se mohou přidat i bouřky. Naměříme do 23 stupňů. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na ebolu. Mluvčí ministerstva zdravotnictví večer agentuře ČTK řekla, že ho převezou do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Ta patří mezi specializovaná pracoviště pro vysoce nebezpečné nákazy. Podle ministerstva Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Pro podobné situace jsou postupy jasně nastavené. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro Českou televizi uvedl, že muž je bez symptomů. Do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. Podle Vojtěcha je pacientem americký lékař, který byl s nakaženými v kontaktu během svého působení v Ugandě. Na Bulovce by měl strávit na pozorování asi 3 týdny. Policie prosí o pomoc veřejnost kvůli včerejší nehodě v Záběhlicích. Hledá všechny, kdo viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají, případně mají záznamy z palubních kamer. Žádají, aby se ozvali na linku 158. Policie to v podvečer uvedla na síti X. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli závažná

0: poranění. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje. Zatím nevyloučila ani zdravotní problémy u řidiče autobusu. Pražský královský letohrádek bude mít nový kabát. Rekonstrukci renesanční stavby zahájila správa Pražského hradu. Národní kulturní památka se dočká obnovy fasády, historických interiérů a sloupových arkád. Šéfka hradního oddělení přípravy a realizace staveb Barbora Feret vysvětluje, že původní záměr počítal jen s vnitřními úpravami.
1: Ale vzhledem tomu, že po konzultaci s odborem památkové péče a vzhledem tomu, že naposledy byl exteriér budovy opravan zhruba 30 let zpátky, bylo rozhodnuto, že se budeme věnovat i kamenným prvkům, ochozům, balustrádám a vůbec fasádě letohrádku i zvenku.
0: Rekonstrukce potrvá 2 roky a vyjde na zhruba 100 milionů korun. Do jara 2028 tak nebude královský letohrádek přístupný veřejnosti. Karlovarské hejtmanství nabídne filmařům až 30 milionů. Zatímco dřív kraj vyplácel podporu hlavně podle žádostí, teď nastavuje jasná pravidla pro všechny.
2: Hlavní podmínka je jednoduchá, točit především v Karlovarském kraji a využívat místní firmy. Zda jde o celovečerní film, seriál nebo dokument, přitom není zas tak důležité. Peníze, o které mohou produkce požádat, pokryjí až 90% nákladů a posílá je Evropská unie. Jde o kompenzaci za útlum těžby uhlí. Jeden projekt může dostat až 2 miliony. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Fotbalisté Arsenalu slaví. Po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu, a to i přesto, že včera nehráli. Titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. Naši hokejisté mohou dnes udělat další krok ke čtvrtfinále. Na světovém šampionátu ve Friburgu by je k možnosti postupu mohlo přiblížit, kdyby porazili Itálii. Ta bude už čtvrtým soupeřem českého týmu, který se zatím připsal 2 výhry, ale také 1 překvapivou porážku od Slovinska, které na naše hráče na mistrovství světa nikdy předtím nestačilo. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další takový šok. Na kontě mají 7 bodů z 9 možných. Čechy poprvé na turnaji je čeká odpolední duel, dosud hráli vždy až po 8 večer. Dnešní souboj s Italy začne ve 4 hodiny a 20 minut. Dnešní obloha nabídne mraky, ty budou postupně na většině území i přeháňkové nebo dešťové. Hlavně na Moravu a do Slezska přinesou později i bouřky. Nejvyšší teploty čekáme mezi 18 a 23 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli, následky znáš.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Mé jméno je Joe Roberts. Ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky. Dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí. Je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky. Pěstí útokem. Stejný je to celý léta.

práce, tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je

noc jako každá jiná. To jenom muž vlází k zemi pát. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje cedule s kontaktem na krizovou pomoc lidem v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím předejde sebevraždám na kolejích. Zároveň na nádražích a sociálních sítích zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví. Správa železnic se inspirovala ve Velké Británii, Kanadě nebo na Slovensku. Spolupracovala i s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i ti, kteří mají starosti o své blízké. Finanční správa upozorní tisíce možných hříšníků na chyby. Víc než 2700 lidí podle ní mohlo pochybit při uplatnění daňové slevy na manželku nebo manžela v daňovém přiznání za rok 2023. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Finanční správa to uvedla na svém webu. Očekává se, že kontrolní akce může do veřejných rozpočtů přinést asi 57 milionů korun. Daňové echo spustil úřad už dřív. V předchozí fáze se týkaly chyb při uplatnění daňového odpočtu za penzijní spoření nebo třeba chybného zdanění výher v hazardních hrách. Policie otevřela v Praze nové náborové a kariérní centrum. Můžou ho navštívit jak zájemci o práci, tak i stávající policisté, kteří se chtějí poradit o kariérním růstu. K dispozici je také lidem, kteří se o policii jen zajímají. Jak říká policejní prezident Martin Vondrášek, nábory probíhají i na internetu.
2: Na sociálních sítích máme mobilní aplikaci náborovou. Před dvouma rokama jsme spustili virtuální náborové centrum. A teďka tu mozaiku doplňujeme otevřením kariérního a náborového centra a slibujeme si od toho, že kdo bude mít zájem o osobní kontakt a o zodpovězení otázek, na které mu třeba neodpověděl náš web nebo naše sociální sítě, takže nás navštíví.
1: Největší problém získat zaměstnance a policisty je podle Vondráška ve větších městech a jejich okolí. Důvodem je větší konkurence na trhu práce i vyšší platy. V Plzni cvičí aktivní zálohy. Do čtvrtka se budou vojáci v uniformách pohybovat v Křimicích a u Jateční ulice. Velitelství žádá lidi, aby nenarušovali výcvik a nevolali na tísňové linky.
3: Výcvik 171. pěší roty aktivní záloh probíhá za součinnosti složek integrovaného záchranného systému. Je zaměřen na ochranu a střežení vybraných objektů. V úterý a ve středu se vojáci budou pohybovat v okolí třídící pošty v Křimicích. Ve středu odpoledne a ve čtvrtek u železničního mostu přes Berounku v Jateční ulici. Používají i cvičnou munici a dýmovnice. Průjezd po silnicích není omezen, lidé ale nesmí vstupovat do míst, kde se cvičí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalová Slávia prozradila plány na oslavy. Po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra se hráči potkají s fanoušky přímo na hřišti. Organizovaná oslava titulu na stadionu začne zhruba hodinu po zápase. Výtěžek ze vstupného věnuje klub na pomoc onkologickým pacientům. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slávia pro utkání uzavřené hlediště. Klub na webu uvedl, že příznivci nicméně budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před stadionem. Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může být mraků víc, přehánky se postupně rozšíří na celé území, na Moravě a ve Slezsku se mohou přidat i bouřky. Naměříme do 23 stupňů. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Společně s vámi ranní vysílání na rádiu Český impuls rozjíždí Adam Kořica. Přeji pohodové vstávání. Máme tady středu s datem 20. května a teď už skupina Turbo, píseň Hráč.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté. Za malou chvíli Petr Novák, skupina George and the Beethovens, písnička Hvězdičko blízkavá.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jirka Korn, skladba Radost až do rána a také Karel Gott a jeho Babylon. Co mají tyhle ty dvě nahrávky společného, prozradím v naší první ranní středeční hudební dvojici po půl sedmé. Jak dostat do fotografického záběru i obrovské objekty, poradí cestovatel a taky výtečný fotograf Jirka Kolbaba o půl druhé. Trénovat bude, prosím vás, v brazilském Rio de Janeiro. Jiřinu Bohdalovou zastihneme v dabingovém studiu. Více uslyšíme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Teď už Petr Novák, skupina George and the Beethovens, přeji hezké ráno.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.
3: Říkal si hurikán, rychlý jak les.
2: Přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o půl dvanácté, kdy startuje hudební kalendář.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobré ráno, středa 20. květen do 6:30. Pavel Novák a písnička Nádherná láska. Ve skladbě Dalibora Jandy Hurikán je prý chybka. Hlavu si popelem posype textař Jan Krůta dnes 11:30 v premiérovém dílu našeho hudebního kalendáře. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Nachystaný je rychlý přehled zpráv. Po půl sedmé nabídnu naši další muziku. Let 60. až 80. těšit se můžeme třeba na Dalibora Jandu. Slyšíme i skupinu Olympic, ze všeho nejdřív Hana Zagorová, Petr Kotwald, Standa Hložek a písnička Polibek. Teď už ale přeji hezké ráno do naší redakce.
1: Dobré ráno. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Policie hledá kvůli včerejší nehodě autobusu a tramvaje v Praze svědky nehody, zájma i o záznamy z palubních kamer. Rusko plánuje v letošním roce zavést cla na část vývozu diamantů. Londýnská policie plánuje obvinit 57 osob a 20 firem kvůli požáru budovy Grenfell Tower z roku 2017. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. A dnes bude oblačno až polojasno, místy srážky, odpoledne a zpočátku večera i bouřky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 20. květen, přeji pohodové vstávání s naším rádiem. Máme po 6:30, na řadě je naše první ranní hudební dvojce. A ta nám spojila Jirku Korna s písní Radost až do rána s Karlem Gottem a nahrávkou Babylon. A tyhle ty dvě písničky mají společné to, že obě dvě vznikly roku 1978.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 7. hodina, do zpráv celou, za malou chvíli česká muzika, ale 60. až 80. Středa 20. květen, mě opět zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou a teplotou. Můžete mi napsat na náš WhatsApp, anebo klasickou SMSku, číslo je stejné, 734-787-981. Na řadě je teď Marie Rotrová a píseň Skořápky ořechů.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny, nakupujte hezky česky.
5: Co se ti stalo?
6: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
7: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
6: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
7: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
6: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Dobré ráno. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na ebolu. Bude převezený do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle ministerstva zdravotnictví Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Ministr Adam Vojtěch řekl, že může bez symptomů do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. Dodal, že pacientem je americký lékař, který působil v Ugandě, byl v kontaktu s nakaženým. Na cestě do německé kliniky je další Američan, který se nakazil ebolou v Kongu. Německo se postará i o 6 dalších lidí, se kterými nakažený přišel do styku. Riziko šíření eboly ve střední a východní Africe je považované za vysoké. Thajsko omezuje bezvízový vstup pro turisty. Občané několika desítek zemí v jeho asijské zemi budou nově moct strávit jen 30 dní namísto dosavadních 60. Pro další pobyty už bude třeba standardní vízum. Platí to i pro české cestovatele. Thajské království tak bojuje proti ilegálnímu přísunu cizinců, který nám popsal i šéf cestovní agentury ESO Travel Tomáš Cikán.
4: Když jsem začínal s Thajskem je 35 lety, byla to čistě thajská země. Dneska ve velkých městech, jako je Bangkok, ale i na Phuketu, vidíte nelegální arabské čtvrtě, nelegální nevěstince s především Ruskami a Ukrajinkami. Černý obchod dorazil i tam a já si myslím, že vojenská junta, která v Thajsku vládne, už řekla dost.
3: Cikán doplnil, že velká popularita Thajska trvá kvůli tamním levným cenám a také příznivé bezpečnostní situaci. O vzduší stále nejvíce ničí automobilová doprava. Hlavním problémem stále zůstávají nefunkční nebo dokonce chybějící filtry pevných částic, a to u naftových i benzínových aut. Poukázala na to měření vědců z ČVUT a z Akademie věd. Průměrné stáří evropských vozů je necelých 13 let.

0: Na tuzemských silnicích je to ale víc než 16 roků. Hůře na tom už jen Estonsko a Řecko. Nedostatky by měly řešit pravidelné prohlídky na stanicích technické kontroly. Jejich činnost kontroluje ministerstvo dopravy. Provedlo i audit poctivosti. Z něj podle České televize vyplývá, že tu jezdí mnoho desítek tisíc aut, která prošla emisní kontrolou, mají emisní protokol, ale ten neříká pravdivé informace. Naši hokejisté brousí nože. Na Itali svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí na mistrovství světa ve Friburku dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Souboj začne v 16:20. A dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zateženo. A teď ráno se ještě můžou ojediněle vyskytovat mlhy. Postupně čekáme místy srážky, a to na celém území, a to ve formě občasného deště nebo přeháněk. A nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 7 hodině. Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené středeční ráno s datem 20. května. V ranním tématu se vydáme na vaše zahrádky, zahrady. Více už za malou chvíli, teď Karel Zich a jeho paráda. Pojďme na to.

0: Za 2 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, středa 20. květen. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Já už koukám na vaše textovky ohledně počasí, které posíláte buď to na náš WhatsApp 734787981 a nebo klasickou SMS-kou na stejné číslo. Dobré ráno z Kraslice přeje paní Helča, která hlásí 8 stupňů. Osmičku má dokonce i pan Zbyněk v Nivnici, kde je jasno, a koukám, že nás a takhle po ráno už zdraví i naše milá paní Dáša Mědiše pod Řípem, která hlásí slunce a 10 stupňů. Další textovky samozřejmě sbírám, ještě opakuju číslo 734787981. Za malou chvíli na rádiu Český impuls Lucka Bílá.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Nechoď do kláštera. Ne, že by to byla nějaká rada od nás, jo, ale je to prosím vás název písničky Hany a Petra Ulrichových a taky skupiny Atlantis. A tu si právě poslechneme v naší první ranní středeční impulzovice Krabičce. Více prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Dnešní ranní téma nás vezme ven, a to na vaše zahrady, zahrádky, do skleníků, budeme řešit sekání trávy, no zkrátka všechno, co k tomu patří. 604 111 211, to je číslo k nám, a já se ptám, máte zahradu, co všechno pěstujete a jak to letos na vaší zahradě, zahrádce vypadá? Vaše první reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut, teď máme za minutu 7:45, na řadě je Lucka Bílá, píseň Amor Magor.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, blíží se 7:30, středa 20. květen a my dnes tak trochu zaboříme ruce do hlíny. Venku se otepluje a pro spoustu lidí začíná to nejhezčí období roku. Čas zahrádek, skleníků, sekání trávy, sázení i prvních radostí z toho, co zase po zimě roste. A právě o tom bude dnešní středeční ranní téma. Mě zajímá, máte zahradu, co všechno pěstujete a jak to letos na vaší zahradě vypadá?
1: Máme zahrádku, máme i skleník, těším se, až v zahrádce budou zase okurky, to jsou ty malinký nakládačky a potom se těším ještě vlastně na hrečátka.
0: Ano, na jakou úrodu se těšíte vy, co vám na zahradě dělá největší radost? Máte zahradu spíš na relax nebo je to u vás pořádná dřina? Máte nějaký zahrádkářský trik nebo fígl, na který nedáte dopustit, co vám na zahradě roste úplně nejlíp? A protože dnes se slavíme i Světový den včel, tak nás zajímá, jak vás ovlivnila včelka Mája. 604 111 211, to je číslo k nám.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus desítka půl litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Hudební kalendář Českého impulzu.
7: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.
8: Říkal si hurikán, rychlý jak ples.
7: Přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o 11:30, kdy startuje hudební kalendář.
6: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dvě minuty po půl osmé, přeji hezké ráno z Rádia Český Impuls, středa 20. květen. Mrkneme na vaše další textové zprávy ohledně počasí, které posíláte buď to na náš WhatsApp 734787981 a nebo na klasické SMS číslo, které je stejné 734787981. Dobré ráno z Čínska přeje pan Jiří, který hlásí slunečno a 13 stupňů. Pozdravy posíláme na zpátek, za malou chvíli Helena Vondráčková, teď už ale naproti mě kolega Vítek Zábran. A to znamená jediné, čekají nás nejnovější zprávy. Vítku, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Při lyžování na ledovci v kanadských Skalistých horách zahynul 38-letý český občan. Podnikatel Zdeněk Bakala přestane od příštího roku sponzorovat knihovnu Václava Havla v Praze. Nejhorším byrokratickým předpisem roku je jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Britská policie vyšetřuje dvě podezření ze zneužívání dětí spojená s americkým delikventem Epsteinem. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve švýcarském Friburku. A dnes bude oblačno až polojasno, místy se objeví srážky a zpočátku večera i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 7:45. Český impuls, rádio pro radost ze života. Teď nás čeká Hana a Petr Ulrichovi. Písnička Nechoď do kláštera. A pozor, o tohletu skladbu byl údajně až mezinárodní zájem. Ostatně více už prozradí zpěvák Petr Janda. Máme 7:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: O písni Nechoď do kláštera se tvrdí, že ji chtěli koncem 60. let natočit Sonny & Cher. Pak přišel srpen 68 a s ním docela jiné starosti. Sonny Bono se s ním rozešel a začal se věnovat politice. Takže zbyla jen ta původní verze s Hanou a Petrem Ulrichovými. Je to taky jedna z těch písní, které evokují atmosféru naděje a optimismu konce 60. let. To jsou neopakovatelné pocity.

0: Dobré ráno, středa 20. květen do 8. za malou chvíli naše další muzikály 60. až 80. Ještě předtím ale ranní téma. My se dnes bavíme o zahrádkách, zahradách, sklenících, sekání trávy, sázení a taky i o té prvotní radosti z toho, co po zimě zase roste. Zkrátka řešíme vaše zahrady, co vám na zahrádce dělá největší radost. Máte zahradu spíš na relax, nebo je to u vás pořádná dřina? Máte nějaký zahrádkářský trik nebo fígl, na který nedáte dopustit? Co vám na zahradě roste úplně nejlíp? A protože dnes slavíme i Světový den včel, prosím vás, tak nás zajímá, jak váš život ovlivnila včelka Mája.
1: Dobré ráno, miluju všechny zahrádky, jak jsou upravené, jsou na nich krásné párty, výborné občerstvení, hudba, tanec, to je prostě parádička, ale starat se o ně, to já prostě neumím. Pracuji ve zdravotnictví, takže vím, co říkám.
0: Chápu, rozumím, co vy a zahrádky, zahrady všeho druhu 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. A teď do zpráv celou hrajeme muziku let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května. Kaufland.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Do Česka míří Američan s podezřením na nákazu virem Ebola. Po příletu dnes v podvečer se ho ujme fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Ministerstvo zdravotnictví uklidňuje, že pro veřejnost Američan nepředstavuje riziko. Jde o lékaře, který přišel v Ugandě do kontaktu s nakaženým. Muž nemá žádné příznaky. O jeho přijetí požádali Spojené státy, Česko jim vyhovělo. Američan zůstane na Bulovce na pozorování zhruba 3 týdny. Právě tato pražská nemocnice patří mezi specializovaná pracoviště pro vysoce nebezpečné nákazy. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi ubezpečil, že riziko pro veřejnost je nulové. Podle něho jsou postupy pro podobné situace jasně nastavené.
2: Ten lékař se přiletí ve speciálním letadle a bude vlastně vezen ve speciálním režimu v boxu do fakultní nemocnice na Bulovce, kde zase bude místnosti, která je podtlaková, je tam skutečně zajištěna maximální bezpečnost.
1: Další americké lékaře přilétající z Afriky, včetně jednoho s potvrzenou nákazou, přijme Německo. Epidemie eboly vypukla na severovýchodě Konga. Nákaza se šíří do dalších zemí. Proti aktuální variantě viru neexistuje očkování ani účinná léčba. Policie hledá svědky včerejší nehody v Praze. V dopoledních hodinách se v Záběhlicích čelně srazil autobus s tramvají. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 vážně. Autobus před srážkou vybočil z jízdního pruhu. Policie nevyloučila zdravotní problémy řidiče. K došetření ale uvítá záznamy z palubních kamer. A to a situace ještě před nehodou i samotné kolize. Prosí, aby se svědci ozvali na linku 158. Ministr Zuna představí Babišovi novou koncepci armády. Ta má podle ministra obrany nastavit její směr rozvoje tak, aby Česko naplnilo své obranné ambice i alianční závazky. Zuna už okomentoval návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Je podle něj důležité, aby měl šéf armády dobré vztahy s ministerstvem obrany. Ministr Zuna jako jediný hlasoval proti jeho jmenování. Domácí fotbalový pohár pozná vítěze. V Hradci Králové se o trofej utkají Jablonec a Karviná. Zatímco se Severočeši budou v Molkapu usilovat o 3. triumf, Slezané se do souboje dostali poprvé. Vítěz se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a bude mít jistou účast minimálně v hlavní fázi ligy konferenční. Vítězství Karviné ale může mít ještě dohru. Je otázkou, jak by její případný start v pohárech ovlivnila aktuální korupční kauza. UEFA by jí do soutěže nemusela pustit a v takovém případě by účast ve 4. předkole Evropské ligy propadla do ligy na 3. Plzeň. A na závěr zpráv se ještě podíváme na počasí. Dnes nás čeká většinou

0: oblačno až polojasno, místy se objeví srážky, odpoledne a zpočátku večera i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 8 hodině, opět vás zdraví Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené středeční ráno s datem 20. května. Svátek slaví pánové se jménem Zbyšek. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už Vladimír Mišík a jeho variace na renesanční téma.

0: Za 3 minuty 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Připomínám, že na našem WhatsAppu na čísle 734-787-981 stále sbírám textovky ohledně vašeho počasí. Za malou chvíli píseň ráno uslyšíme Marcelu Holanovou.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Středa 20. květen, přeji hezké ráno. Naše další hudební dvojce nabídne tentokrát písničky v Cvalu. Více prozradím po 8:30. Také se můžeme těšit na večerní program našeho rádia, kdy uslyšíme hudební žánry, jakými jsou country, folk a tremská muzika. Vaše nejpísnička Dalibora Jandy, tak která to je? Můžete nám napsat na náš Facebook, jak se rodil hit Hurikán. Uslyšíme dnes v 11:30, čeká nás premiérový hudební kalendář. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. Náš Facebook najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Za 2 minuty 8:45, teď už Marcela Holanová, píseň Ráno.

0: Dobré ráno, středa, 20. květen, do půl deváté, vaše další reakce v rámci dnešního ranního tématu. My zabořujeme, vrtáme se tak trochu v líně, chcete-li, venku se otepluje a pro spoustu lidí začíná to nejhezčí období roku, čas zahrádek, skleníků, sekání trávy, sázení i prvních radostí z toho, co zase po zimě roste. A právě o tom je dnešní ranní téma. Já se ptám, máte zahrádku, co všechno pěstujete a jak to letos na vaší zahradě vypadá?
1: Konečně mám svoji vysněnou zahradu. Těšila jsem se, jak budu dělat kytičky, záhonky. Problém nastal ve chvíli, kdy jsem řekla, že se jdu nakoupit květiny. Bylo mi řečeno, na zahradě nebude nic, co se nedá sežrat. A udělej si to, jak chceš. No tak co myslíte? Mám tam hodně kytiček. No ale ten můj chlap, aby teda jako dostal svého slova, tak co myslíte? Přivezl bagr a předěláváme zahradu.
0: Zkrátka takovej jako manželský, partnerský kompromis, tak budeme vám držet palce, ať i nadále si můžete něco na zahrádce pěstovat. Jak to máte vy, co vám na zahradě dělá největší radost? Máte zahradu spíš na relax, nebo je to u vás pořádná dřina? Máte nějaký zahrádkářský trik nebo fígl, na který nedáte dopustit? Co vám na zahradě roste úplně nejlíp? A protože dnes slavíme i Světový den včel, tak jak váš život ovlivnila včelka Mája?
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Hudební kalendář Českého impulzu.
9: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.
10: Říkal si hulika.
9: Přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o 11:30, kdy startuje hudební kalendář.
8: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: půl deváté Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 20. květen. Z Neratovic nás zdraví milá paní Eva, která hlásí slunečno a 11 stupňů. Paní Eva poslala textovku na náš WhatsApp, stejně jako paní Stáňa z Plzně, která připojila i fotku. Vidím tam krásnou oblohou, jsou tam nějaký mraky. Plzeň 10 stupňů, to nám píše paní Stáňa. Číslo na náš WhatsApp je 734-787-981. Dámy, děkuji za spolupráci. A teď už rychlé zprávy. Kolega Vítek Zábranský opět naproti mě. Vítku, hezké ráno, tak jsme se dlouho neviděli, neslyšeli. Pojďme na to, co je nového.
1: Dobré ráno. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. V korupční kauze Dozimetr dnes bude svědčit současný generální ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek. Rusko plánuje v letošním roce zavést cla na část vývozu diamantů. Španělské úřady zadržely nejstaršího syna zakladatele módního impéria Mango, který je podezřelý z otcovy smrti. Fotbalisté Jablonce a Karviné si dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. A dnes bude až polojasno, místy se objeví srážky a odpoledne a zpočátku večera i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Z krátkého přehledu zprávy je to všechno. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:03 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 20. květen. Na řadě jsou teď, respektive je teď naše hudební dvojce a písničky V cvalu. Nabídnu Marie Rotrovou, skladbu Kůň bílý. Mimochodem, této skladbě je dnes 55 let od jejího vzniku. A pak nás také neminou Bezinky, píseň Trojský kůň. Máme za 2:03.
1: Hudební dvojice
2: a Aneb, dva jsou víc než jeden.

0: Dobré ráno, středa, 20. květen, blíží se 9. hodina, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Ještě předtím ale naše ranní téma, bavili jsme se o tom, že venku se otepluje, pro spoustu lidí začíná to nejhezčí období roku, čas zahrádek, skleníků, sekání trávy, sázení, no zkrátka všechno, co se k zahradám, k zahrádkám váže, a mě zajímalo, jestli máte zahradu, co všechno pěstujete, jak to letos na vaší zahrádce vypadá, bude vypadat, co vám na zahradě dělá největší radost, máte zahradu spíš na relax, nebo je to u vás pořádná dřina, máte nějaký zahrádkářský trik nebo fígl, na který nedáte dopustit, co vám na zahradě roste úplně nejlíp, a protože dnes slavíme i Světový den včel, tak nás zajímalo, jak váš život ovlivnila včelka Mája.
1: Nedokážu si představit být bez zahrady, mám tam všechno, mám tam psy, a jak mě ovlivnila včelka Mája, celkem pozitivně, akorát si říkám, že jsem takový trubec ospalej.
0: Do 9. naše další muzika, přeji ještě stále hezké ráno.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Co se ti stalo?
5: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
6: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
5: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
6: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
5: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné dopoledne. Při lyžování v Kanadě zahynul český občan. 38-letý muž nepřežil pád do ledovcové trhliny hluboké 25 metrů. Na místo se vydal se svými přáteli, kteří mu zavolali pomoc. Záchranáři ale už jen konstatovali jeho smrt. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám odložili vyproštění těla na následující den. Podle kanadských médií si skryté trhliny v ledovci Athabasca během let vyžádaly životy mnoha nepřipravených turistů a sportovců. Hypotéka se stává pro většinu Čechů nedosažitelnou. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se k ní stále hůř dostávají i žadatelé s průměrnou mzdou. Na tu přitom většinou a lidí v Česku nedosáhne. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice. Například v Praze a Brně by ale nestačily ani dva průměrné příjmy. Vyplývá to z porovnání, které redakce portálu Novinky.cz provedla na základě dat ze 13 krajských měst. Úsek dálnice D7 u Lotouše na Kladensku půjde do provozu letos v říjnu. Dva další úseky této dálnice začnou řidičům sloužit příští rok. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl k těmto termínovým údajům dodává, že v plném proudu jsou i stavby úseků D7 Knovíz Slaný, Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec.
2: V tom úseku Slaný Kutrovice skutečně tu tranzitní dopravu dostaneme z obce Lotouš už na obchvat. Znamená, že skutečně v tom říjnu letošního roku by teoreticky už měli právě jezdit po tom samotném obchvatu. A tím de facto odstraníme poslední průtah na silnici 007, který mezi Prahou a Chomutovem je.
1: Stavební práce na dálnici D7 zpozdily mimo jiné problémy s přeložkou sítí a archeologickým průzkumem. Po dokončení posledních tří zbývajících středočeských úseků bude na D7 chybět už jen část u Postoloprt v Ústeckém kraji. Majitel fotbalové Slávie zabojuje o douděru s Chorým. Pavel Tykač naznačil, že oba odstavení hráči by se v sešívaném dresu ještě mohli objevit. Úspěšný podnikatel o tom mluvil v pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz. Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík přitom prohlásil, že Tomáš Chorý ani David Douděra si už za Slávii nezahrají. Majitel Slávie Pavel Tykač ale na iDnesu řekl, že situaci kolem obou hráčů vnímá jako nedopsaný příběh.
3: Já si přeju nejlepší řešení pro ně, ale současně si taky přeju nejlepší řešení pro Slávii. Když pro něj budu moct něco udělat, tak pro něj strašně rád něco udělám. Ale ten příběh se píše. Já bych jim strašně rád pomohl ty dvířka otevřít a musím vědět, že chápou, co se stalo.
1: Tykač také v souvislosti s derby mluvil o tom, že se Slávie musí zbavit problémových fanoušků. Podnikatel věří, že dojde ke změně legislativy, která umožní lepší kontrolu nad děním na stadionech. Ze své pozice majitele se

0: Opakovaně zastal šéfa Slávie Jaroslava Tvrdíka. Tykač na Idnesu také potvrdil, že oslavy titulu s fanoušky budou po nedělním zápase s Plzní. No a dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně právě na západě Čech, postupně čekáme místy srážky i na ostatním území, a to ve formě občasného deště nebo přeháněk. A zpočátku večera a odpoledne i bouřek a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 4 minuty po 9. hodině. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké středeční dopoledne s datem 20. května. A teď už Jitka Zelenková. Píseň Bez lásky láska není.

0: Typu čtvrt na deset. Dobrý den z Rádia Český Impuls, přeji Adam Kořica. Nerad bych, prosím vás, jo, aby o mě František Ringo Čech říkal, že jsem hlava skopová. Jo? Takže dobrý den i vám, středa 20. květen. Já už koukám na náš Facebook. My zjišťujeme, jaká je vaše oblíbená písnička od Dalibora Jandy. Mimochodem, Dalibor Janda dnes se hraje ústřední roli v našem hudebním kalendáři. Řeč bude o skladbě Hurikán. Uslyšíme, jak ta písnička vznikala. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina a já už teď koukám na Facebook našeho rádia a paní Jiřina Splavcová píše, že má od Dalibora Jandy ráda píseň Oheň, voda, vítr. Paní Monika Janoušková píše Hurikán. Tak paní Monice se dneska hudební kalendář trefí do noty. Pan Bohumil Mikiska píše Stoletý stařec, pan Lumír Urban písnička Kdejsi. Dobrou zprávu je, že všechny tyhle skladby od Dalibora Jandy hrajeme. www.facebook.com/český impuls, tam najdete náš příspěvek. Budeme rádi, když nám tedy napíšete, kterou písničku Dalibora Jandy máte nejradši. No a jak už jsem zmiňoval, o 11:30 hudební kalendář zjistíme, jak vznikla písnička Hurikán. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. Za 10:50 ještě jednou dobrý den, jo? A za malou chvíli Radek Valenta, píseň Princezna Zemlejna.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Hudební kalendář Českého Impulsu.
6: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.
7: Říkal si hurikán, rychlý jak plen.
6: Přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o 11:30, kdy startuje hudební kalendář.
5: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 20. květen. Za malou chvíli znám tu Louku Voňavou, svůj trhák. Valdemar Matuška, Laďka Kozderková, já vám přeji hezké středeční dopoledne a už chystáme rekapitulaci ranního tématu. Bavili jsme se o zahrádkách, co tam pěstujete, co vám tam roste, co vám naopak nerostlo, neroste. To vše zase uslyšíme a to za pár minut, tři minuty po půl desáté. Valdemar Matuška, Laďka Kozderková na rádiu Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 10. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli Lucka Bílá, písnička Žádný party. V ranním tématu jsme zabořili ruce do hlíny v přeneseném slova smyslu. Venku se otepluje a pro spoustu lidí začíná to nejhezčí období roku. Čas zahrádek, skleníků, sekání trávy, sázení i prvních radostí z toho, co zase po zimě roste. A právě o tom byla řeč v ranním tématu. Zajímalo mě, jestli máte zahrádku, co všechno pěstujete a jak to letos na vaší zahradě vypadá.
1: Konečně mám svoji vysněnou zahradu. Těšila jsem se, jak budu dělat kytičky, záhonky. Problém nastal ve chvíli, kdy jsem řekla, že se jdu nakoupit květiny. Bylo mi řečeno, na zahradě nebude nic, co se nedá sežrat. A udělej si to, jak chceš. No tak co myslíte? Mám tam hodně kytiček. No ale ten můj chlap, aby teda jako dostal svého slova, tak co myslíte? Přivezl bagr a předěláváme zahradu.
2: Máme zahrádku, máme i skleník. Těším se, až v zahrádce budou zase okurky. To jsou ty malinký nakládačky. A potom se těším ještě vlastně na hrečátka.
3: Dobré ráno, miluju všechny zahrádky, jak jsou upravené, jsou na nich krásné párty, výborné občerstvení, hudba, tanec, to je prostě parádička, ale starat se o ně, to já prostě neumím. Pracuji ve zdravotnictví, takže vím, co říkám.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Ty víš, jak má se žít, ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou styč, co bylo dřív, je pryč.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. České úřady uklidňují kvůli Američanovi s podezřením na nákazu ebolou. Muž přiletí do Prahy dnes podvečer, za přísných pravidel ho přijme fakultní nemocnice Bulovka. O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou, zjistila to ČTK. Šéf rezortu už včera ubezpečoval, že veřejnosti nic nehrozí. Stejně se vyjadřuje i hlavní hygienička Barbora Macková. Podle ní má Česko pro transport pacientů s velmi nakažlivými nemocemi nastavená pravidla. Do Česka Američana převáží speciální letadlo v uzavřeném boxu podle mezinárodního bezpečnostního a hygienického protokolu. Ebola se nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka. Americký lékař do kontaktu s nakaženým přišel v Ugandě. Podle posledních informací nemá žádné příznaky nemoci. Nejhorší byrokratický předpis má vítěze. Za tento rok je to nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Rozhodla o tom v anketě Absurdita roku veřejnost v online hlasování. Anketa se každoročně vyhlašuje při podnikatelských soutěžích Firma roku a Živnostník roku. Vyhlašování anticeny má přispět ke kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí. Za dobu své existence anketa přispěla k odstranění řady zbytečných zákonů a vyhlášek. Válka na Blízkém východě je velkým tématem v zemědělství, stejně jako všichni ostatní i farmáři trpí zdražováním paliv. Jejich stroje ho ale potřebují víc a přidává se taky cena hnojiv. I při jejich produkci se totiž využívá ropa. Situaci popisuje prezident Českého zemědělského svazu Martin Pícha.
2: Vyšší ceny pohonných hmot, do budoucna i vyšší ceny hnojiv. Teď zatím naštěstí zemědělci měli většinu hnojiv nakoupenou, takže ten dopad těch hnojiv bude s nějakým zpožděním a v okamžiku, kdy ty ceny komodity jsou nízké, to může být i smrtící pro ty zemědělce.
1: Pícha také připomíná, že farmáři se aktuálně potýkají i se suchem. Za příznivějšího stavu by hnojiva mohli kompenzovat vlastní zelenou alternativou, tak to je ale musí přednostně využívat jako potravu pro zvířata. Naši hokejisté brousí nože na Itálii, svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí na mistrovství světa ve Friburku dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Souboj začne v 16:20. No a dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, postupně čekáme místy srážky i na ostatním území a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme krátce po 10. hodině, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké a ničím nerušené středeční dopoledne s datem 20. května a teď už Josef Laufer a jeho La Bamba.

0: Sloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středeční dopoledne, 20. květen. Do půl jedenácté se můžeme těšit na Lenku Filipovou a písničku Zamilovaná. Hledáte místo, kam vzít malé dítě za odměnu? Takové vám představíme a to v pořadu Máme Česko rádi o půl jedenácté.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Hudební kalendář Českého impulsu.
8: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.
9: Říkal si hulika, rychlý jak les.
8: Přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o půl dvanácté, kdy startuje hudební kalendář.
7: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, snali jenom smích,

motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká jak vlásek a velká jako svět. Je láska prvních lásek, když je klukům 15 let, a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít, a s těmi, co jsou vini, chtějí zápasit. I knoflík, jenž jim schází, si přišívají dne. Když první láska vchází, když je klukům

kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejtr.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Naše další hudební dvojce, ta dopolední, nabídne mrazivé písničky. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale v pořadu Máme Česko rádi. Hana Kracíková potěší hlavně děti. Můžete je vzít do šťastné země. To je areál v Českém ráji.
1: Máme Česko rádi.
2: Co tam nabízejí? To už se ptáme Miroslava Tausiga z Klubu českých turistů. Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den, co byste ráda věděla, Hanko?
2: Mirku, popište nám, co si máme pod názvem Šťastná země představit.
3: Je to nespočet houpaček, prolézaček, skluzavek a různých dřevěných hejblat, věžičky se vstupy jako na lezecké stěně se sítěmi, prostě jako hodně velké přírodní hřiště.
2: Nově se tu dá jezdit na terénních koloběžkách po speciální trase a také se tu dá hodně vyblbnout na velkých trampolínách. To mi ale připadá hlavně jako pro menší děti. Najdu si tu zábavu i pro sebe nebo pro odrostlejší potomky.
3: Určitě ano. Koloběžky baví i větší a také tu postavili geopark. To je vlastně taková komplikovanější naučná stezka, na které musíte nejen zapojit hlavu, ale i ruce. No a když budete čekat na dovádějící děti, vylezte třeba na rozhlednu, ze které dohlédnete až na Kozákov.
2: A já prozradím, kudy a kdy tam. Šťastná země se rozkládá v Karlovicích, Radvánovicích na Semilsku. Autem se sem jede přes Jičín nebo Turnov, vlak staví nejblíže v zastávce Hrubá Skála a je to asi půlkilometrová procházka. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls. Zapsáno,
1: kniha vázaných kůži. Zapsáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, středeční dopoledne, 20. květen, doufám, že se máte fajn. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Do zpráv celou si teď poslechneme naši mrazivou hudební dvojici, protože nás čekají právě mrazivé písničky. Nabídnu Jiřího Schellingera, nahrávku Sníh a mráz a pak také Brontosaury a jejich Mrazík. Doufám, že tato hudební dvojice bude takovou jako definitivní tečkou za mrazivým počasím. Já vám přeji za sebe hezké a ničím nerušené středeční dopoledne. Jsem Adam Kuřica, dále už se na vás těší kolega Honza Benešovský. No a já si to s vámi střihnu, zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a užijte si dnešní den. Naslyšenou.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hudební dvojice
9: Aneb jako vejce vejci.

0: jen si načteří.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně, ach jo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: Dobré dopoledne. Na Rokycansku ráno havaroval autobus. Podle prvotních informací je na místě větší počet zraněných. Podle mluvčí záchranářů Korčíkové je nyní na místě 6 výjezdových skupin. Nehoda se stala mezi obcemi Litohlavy a Osek. Vozidlo skončilo v příkopu. Podle serveru Novinky.cz v něm cestovali děti. A pokračujeme další aktualitou. Letiště v litevském Vilniusu pozastavuje lety kvůli varování před drony. Pro obyvatelstvo bylo vydané varování před nebezpečím ze vzduchu a armáda vyzvala k vyhledání krytu. Mezi obviněnými ze žhářského útoku na pardubickou zbrojovku jsou i strůjci požáru, řekl to šéf vrchního státního zastupitelství v Praze Zdeněk Štěpánek s tím, že po nikom dalším v tuto chvíli policie nepátrá. Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března brzy ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu zbrojařské firmy LPP Holding, vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. Škoda se odhaduje na několik set milionů korun. Požáru se přihlásil údajná protiizraelská skupina. V Brně finišují přípravy na motocyklovou Grand Prix. Do začátku velké ceny zbývá měsíc, začíná 19. června. Podle předsedy představenstva autodromu Brno Karla Hubáčka organizátoři pracovali hlavně na vylepšení pro diváky.
4: Jsme rozšířili kapacity sedadlových tribun, dál jsme dělali velké úpravy na plochách přírodních tribun, tak aby se tam cítil lépe. Některé části komunikačních prostor se nám podařilo rozšířit tak, aby průchod velkého množství diváků byl pohodlnější, bezpečnější.
3: Loni na Grand Prix do Brna přijelo přes 200 tisíc diváků. Policie v Hradci Králové chystá manévry kvůli finále fotbalového poháru mezi Jabloncem a Karvinou se kromě dohledu nad veřejným pořádkem zaměří i na plynulost dopravy, protože se očekává příjezd většího množství mimohradeckých fanoušků obou týmů. Finále národního poháru začne v 18 hodin. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf, Slezané se do souboje dostali poprvé. Vítěz se kvalifikuje do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. A dnes bude polojasno až oblačno, teď dopoledne na Moravě a ve Slezsku až jasno. V Čechách může být přechodně až zataženo. Dopoledne se ještě objeví déšť lokálně na západě Čech. Postupně čekáme místy občasný déšť nebo přehánky i na ostatním území. A nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásné dopoledne po 11. hodině od mikrofonu Českého impulsu zdraví Honza Benešovský a posílám první písničku od Petra Kotvalda.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku další muzika, písničky 60. až 80. let. Vítězslav Vávra bude zpívat, Karel Kahovec nebo Jitka Zelenková. Hrajeme ve vašem telefonu nebo v televizi, záleží pro co se rozhodnete, jednoduše a v nejvyšší kvalitě ještě dodávám. A pojďme se tady podívat velmi stručně na ty technikálie. Pokud nás chcete mít v mobilu, tak si do něj nejprve stáhněte žlutou rádiovou aplikaci, no a do televize tam nás šoupnete přes automatické ladění. Honza Benešovský za mikrofonem, krásné dopoledne z Českého impulzu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Posloucháte Český impuls, máme středu 11:30, nejvyšší čas otevřít hudební kalendář. Písnička Hurikán je obrovský hit, o tom není potřeba debatovat, je to hit Dalibora Jandy. Textař Jan Krůta má ale u téhle písně lehce nepříjemné pocity. Víc k tomu zjistil expert na českou muziku Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Pane Kruto, možná i vy si vzpomenete na televizní pořad o veselých historkách z natáčení, tak máte třeba i vy nějakou k písničce Hurikán s Daliborem Jandou?
3: K téhle písničce se vztahuje jedna příhoda, která mi není moc milá, abych řekl pravdu. Natáčeli jsme píseň Hurikán, samozřejmě Dalibor měl problémy, že chraptí, že nemá tolik chraptě, to tenkrát páni režiséři byli velice přísní a konzervativní, ale Dalibor nakonec si prosadil stejně vždycky svý a natáčeli jsme. Uprostřed natáčení najednou to pan režisér zastavil a obrátil se na mě a říkal: pane Krůta, tady je něco v nepořádku. Vy jste tam měl slovo, kola se točí dál, ale na to v tom slově točí je první dlouhá nota. Tam musí být dlouhá slabika. A já jsem říkal, to tady bylo krásně protáhne, to ne, to byste popřel česká pravidla, musí tam být dlouhá slabika. Strašně rychle jsem teda musel vymýšlet něco, nedalo se s ním diskutovat, protože jsme měli málo času na natáčení a tehdy to nebylo jako, že se dneska točí málem to obýváku a že je času dost a tak dále. Ne, báli jsme se, že nestihneme dotočit, tak já strašně rychle vymýšlel, jak nahradit slovo kola se točí dál, no a dal jsem, napadlo mě v tu chvíli honem slovo kroutí, jo, kola se kroutí dál, tak se to natočilo, pan režisér byl spokojený, kroutí, to ta dvouhláska tam a já jsem to potom poslouchal, říkal jsem si, Ježišmarja, to je špatně, když se havaruje, tak se kola nekroutí, to by se už netočila dál, no ale nicméně už to bylo natočený a já od té doby, kdykoliv slyším Hurikána, tak mě to chytí za uši, že kola se kroutí dál. Takže mám trošku na tu písničku, na natáčení trošku nepříjemné vzpomínky dodnes.
2: Krásná historka, moc díky za ní. Tak teď na rádiu Český impuls vytaháme textaře Jana Krůtu za uši, ale věřím, že vy si jinak tuhle skvělou písničku užijete i se skroucenými koli. Hurikán a Dalibor Janda. Tady na rádiu Český impuls.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Věra Špinarová s Bobem Friedlem a Řeka nadějí v dopoledním programu Českého impulzu. Jdeme do Klenotnice, do impulzové krabičky, zpívat bude Maria Rotrová, slavný hit, ten vůz už jel, a Petra Janů si připravila pár slov do komentáře. Tak se na to zvědá, v příjemný poslech, stále ještě dobré dopoledne a ve 12 hodin si poslechněte hlavní zpravodajskou relaci.
1: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Někdy si myslím, že Maria Rotrová umí zaspívat skoro všechno. Pop, rock, černý soul a dokonce i šanzon. Píseň Ten vůz už jel je mu docela blízko. Pro mě je Maria Rotrová symbolem druhého hlavního města české populární hudby a tím je od 60. let Ostrava. Vedle ní nám dala Věru Špinarovou, Hanku Zagorovou, Heidi, Tanju nebo v posledních letech Buty nebo Richarda Krajča. A to jsem určitě na řadu dalších zapomněla. Takže písničku Ten vůz už jel jsem vybrala nejen jako poklonu Marie Rotrové, ale všem těm Ostravákům, kteří se podíleli a podílejí na specifické tváři české populární hudby.

0: Dobré poledne. Cesta autobusem na plavání skončila nehodou. Při ní se u Oseka na Rokycansku zranilo 13 dětí, jak uvádějí hasiči a taky záchranáři. V autobusu cestovalo celkem 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Řidič se na silnici vyhýbal jinému vozidlu, neoficiálně víme, že traktoru, a utrhla se s ním krajnice. Vedení Prahy schválilo návrh nového pražského územního plánu. Plán se chystá už 14 let. Dopoledne ho odsouhlasili radní. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o něm měli hlasovat na konci tohoto měsíce. Takzvaný metropolitní plán nahradí nynější 27 let starý územně plánovací dokument. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Nový územní plán umožní například stavět až 100 metrů vysoké budovy. D7 u Lotouše na Kladensku půjde do provozu letos v říjnu. Další dva úseky dálnice začnou řidičům sloužit příští rok. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl k těmto termínům dodává, že v plném proudu jsou i stavby úseků Knovíz Slaný, Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec.
1: Tomu seku Slaný Kutrovice skutečně tu tranzitní dopravu dostaneme z obce Lotouš už na obchvat. To znamená, že skutečně v tom říjnu letošního roku by teoreticky už měli právě jezdit po tom samotném obchvatu. A tím de facto odstraníme poslední průtah na silnici 007, který mezi Prahou a Chomutovem je.
0: Stavební práce na dálnici D7 zpozdily mimo jiné problémy s přeložkou sítí a archeologický průzkum. Po dokončení posledních tří zbývajících středočeských úseků bude na D7 chybět už jen část u Postoloprt v Ústeckém kraji. Litva vyzývá obyvatele k útěku do krytu. Země totiž vyhlašuje červený stupeň pohotovosti, protože na svých hranicích zaznamenala dron. Proti bezpilotnímu letounu okamžitě vystartovaly stíhačky NATO. Všechno se seběhlo poté, co jiný dron se střelila nad Estonskem stíhačkou NATO. Sousední Lotyšsko pak vyhlásilo poplach kvůli dronu v oblasti u hranic s Ruskem. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme oblačno až polojasno, během dne místy přehánky a bouřky. Naměříme mezi 18 a 23 stupni. Hezký den přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě skončily krátce po 12. hodině a ve studiu Českého impulzu, tím pádem i u vás, bude teď vonět levandule. A Hana Hegerová a Petr Hapka zpívají slavný hit. Honza Benešovský za mikrofonem. Pěkné poledne všem. Český impuls.
4: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku už nastoupí Alexandr Hemala, ještě dokončuje televizní chvilku, kterou zařadíme v tradičním čase, to znamená v 12:30. Čili pokud plánujete večer na kanapě před obrazovkou, určitě poslouchejte dál. No a z muziky Hana Zagorová, Hana a Petr Ulrichovi, nebo Petr Nať na Českém impulzu.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok 0,5 litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: měla, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Krásné dobré odpoledne, posloucháte Český impuls. Jiřinu Bohdalovou zastihneme v dabingovém studiu, to bude ve 4:15 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď je tady Saša vlastně sám sobě předskokanem, protože přednese televizní chvilku a potom další písničky. Kdo bude hrát a zpívat? Rudolf Rušínský, potom Jiří Schellinger anebo balet na Českém impulsu.
2: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
3: Velmi roztodivné tituly nabízí dnešní večer. Třeba Na nově se opět hubne. Šárka poté, co se jí narodila dcerka, pochopila, že její váha neomezuje jen jí, ale celou rodinu a chce s tím začít aktivně pracovat. Extrémní proměny začínají ve 2020 Na nově. Za modrou krví se opět vypravil František Kínský v takto nazvaném cyklu, který se vrací ke kořenům i současnosti naší šlechty. Dnes se vše bude točit kolem starobylého rodu Salmů, kteří v minulém století byli téměř v českých zemích rozprášeni. Modrá krev začíná ve 20 hodin na ČT2. Chantal Poulain, bývalá manželka Bolka Polívky, byť je Francouzka, tak se v naší kinematografii, myslím, velice úspěšně zabydlela. Ale v dnešní 13. komnatě pohovoří o svých zdravotních problémech a jak je překonává. 21:05 ČT1. A hned poté si můžete připomenout občanský průkaz z dob, kdy se při velmi slavnostních chvílích předával 15-letým hochům a dívkám ještě v podobě rudé knížečky. 4 kamarádi, co dospívají v 70. letech minulého století, to neměli lehké ani s touto knížkou, ani bez ní. Snímek natočený na motivy Šabachových povídek, to je občanský průkaz v 21:35 a vám všem přeji krásné prožití středečního večera.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls ve středu 20. května. Pojďme do hudební dvojice, zahrajeme si Jiřího Korna, Radost až do rána, potom Karel Gott, Babylon. Tak co myslíte? Co myslíte, že mají tyto dvě písničky společného? No je to rok 1978 v tomto případě. Honza Benešovský u mikrofonu, krásné odpoledne, pokud vás zajímá, co se děje doma, ve světě i ve sportu, potom tradičně doporučuju hlavní zpravodajskou relaci ve 13 hodin.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akuklady v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dech.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90 až do 26. května. Kaufland.
4: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společného?

0: V Rokycansku se zranilo 14 lidí. V nemocnicích ráno skončilo 13 dětí školního věku a jeden dospělý. Měli převážně lehká poranění hlavy a nohou. Nehoda se stala po 9. hodině u Oseka. Autobus vezl děti na plavání do Rokycan a při vyhýbání se pod ním utrhla krajnice. Tomu napovídají i fotky od hasičů. Nehodu vyšetřuje policie. S Pavlem nebo bez Pavla, o tom vláda rozhodne na jednání 8. června. Babišův kabinet se ten den bude totiž zabývat složením delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel na summit chce jet, vláda to ale dosud odmítala. Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak i prezidenti. Donald Trump slaví vítězství. Americký finanční úřad totiž už nikdy nesmí z podnětu vlády kontrolovat dřívější daňová přiznání amerického prezidenta. Vyplývá to podle agentury DPA ze druhé části právního urovnání hlavy státu s americkým ministerstvem spravedlnosti. Trump předtím zažaloval americký finančák o v přepočtu 210 miliard korun za únik jeho daňových dat. Zákaz kontrol má platit na věčné časy. Český fotbal bude mít večer vítěze národního poháru. O vstupenku do pohárové Evropy si to ve finále v Hradci Králové rozdají týmy Jablonce a Karviné. Na zápas se chystají samozřejmě i fanoušci obou mužstev. Jak se dopraví do hradecké malšovické arény, to ví sportovní reportér Standa Sigmund.
1: Karvinský fotbalový klub vypraví pro své fanoušky za 500 korun na finálový zápas speciální vlak se 7 vagóny, které pojmou 560 lidí. Jablonečtí mají v malšovické aréně blíž, proto klub zajistil pro fanoušky za 300 korun autobusy a také jednotné dresy. Součástí organizované dopravy nejsou ale stupenky na utkání. Karvinčí se probojovali do finále poháru poprvé a výjezd označili za největší v klubové historii. Jablonec si poháru zahraje o vítěznou trofej už po 9. Vítěz národního poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy. Finále MOL Cupu Jablonec Karviná začne v 18 hodin. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: A zprávy v jednu vrcholí. Počasím zítra naměříme mezi 18 a 23 stupni. Čekáme oblačno až polojasno, během dne místy přehánky a taky bouřky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, krátce po 13. hodině, zdraví Honza Benešovský. A teď už zase písničky Přátelství na Entou, Petr Novák, George and the Beatles.

0: první impuls, jak dostat do fotografického záběru i obrovské objekty. S tím poradí cestovatel a taky vynikající fotograf Jirka Kolbaba. Trénovat bude v brazilském Rio de Janeiro. Za chvilku se Jirka připojí do vysílání, bude to podle našeho vysílacího schématu, přesně v 14:30. No a než se tak stane, ještě pošleme pár písniček. Lucie Bílá zaspívá, Vlaďka Prachařová nebo Miroslav Žbirka. Český impuls.
1: To je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku další muzika, přijde Dalibor Janda, aby zaspíval píseň Stoletý stařec, potom Milan Drobný, Máš hvězdy v očích a taky s Michalem Davidem se potkáme. Ale teď je tady setkání s cestovatelem a vynikajícím fotografem Jirkou Kolbabou. Pokračujeme v povídání o Rio de Janeirské soše Krista Spasitele. Ta má obrovské rozměry, znáte to určitě z nejrůznějších obrázků. A Jirka nám teď řekne, jak se s tímhle vyrovnal co by fotograf.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jak daleko vůbec dohledneme? Co se nám, jaký pohled se nám otevře, když se díváme od té sochy dolů?
3: Když vyjedeme nebo vystoupáme k té soše, tak máme fantastické pohledy na celé město. To jsou jedny z nejkrásnějších fotografií, které tady vznikají. Když koukáme po pravici, tak vidíme na Copacabánu a Ipanemu, to jsou ty dvě slavné pláže. Když koukáme po levici, vidíme na stadion Maracana, největší stadion na světě, také v dáli mezinárodní letiště, které je 16 km vzdálené od města, ale my z toho kopce na něj vidíme. A další nádherný pohled je právě na zástavbu v tom městě a na cukrovou homoli. My si uvědomíme, že to město je v džungli a ta džungle je v tom městě. Tam se to úchvatně prolíná. Určitě Rio de Janeiro se svojí sochou patří k nejkrásnějším místům na planetě.
2: Dá se vůbec ta socha nějak rozumně vyfotit z větší blízkosti než vyloženě z toho města, nebo je to problém?
3: Dá se vyfotit i z velké dálky, dá se vyfotit ze spodu, tak to většina lidí dělá. Já jsem vyfotil dokonce panoramaticky tu sochu a každý je překvapen, myslí si, že jsem to fotil z helikoptéry. Tak zatím ještě ne, to je můj sen. A je to všechno vyfoceno z toho podstavce. Má tam i člověk jakýsi docela slušný odstup, aby si to do různých fotoaparátů, i třeba těch kompaktní, tu sochu vměstnal.
2: Socha Krista Spasitele, která se tyčí nad slavným městem, nad Rio de Janeirem. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, před námi je další hudební dvojice, středeční, s datem 20. května. A my si tentokrát zahrajeme písničky Ve cvalu. Marie Rotrová začne Bílý kůň, potom Bezinky Trojský kůň. No a pak je tady ještě jedna věc, tomu prvnímu koníkovi, Bílému koni z písničky Marie Rotrové je právě dnes 55 let, takže hudební půlkulatiny. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu, krásné odpoledne a ve 2 hodiny budeme podávat další zpravodajskou relaci.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci. Nejprodávanější kadesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na Dech.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hudební dvojice
9: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobré odpoledne. Knihovna Václava Havla má problémy. Odcházejí zaměstnanci i sponzor Bakala. Nesouhlasí s tím, jak ji řídí ekonom Tomáš Sedláček. K začátku září chce v knihovně skončit celý 17členný tým instituce. Sedláček, který knihovnu vede od loňského března, odmítá situaci podrobně komentovat. Vláda zrychlí nábor nových vojáků, stejně tak se zaměří na protivzdušnou obranu. Po setkání s ministrem obrany Zunou to řekl premiér Babiš. Předseda vlády taky uvedl, že z jednání

0: roštěna z jeskyně a dopravené na povrch. Nyní putují do Márnice v hlavním městě Malé, poté se vrátí do Itálie. Při nehodě v podmořské jeskyni zemřelo celkem 5 lidí. Maledivské úřady nyní vyšetřují několik možných příčin neštěstí, včetně toho, že se skupina ponořila mnohem hlouběji, než se očekávalo. Majitel fotbalové Slavie zabojuje o douděru s Chorým. Pavel Tykač naznačuje, že oba odstavení hráči by se v sešívaném dresu mohli ještě objevit. Úspěšný podnikatel o tom mluvil v pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz. Pavel Tykač řekl, že situaci kolem Chorého s douděrou vnímá jako nedopsaný příběh.
1: Já si přeju nejlepší řešení pro ně, ale současně si taky přeju nejlepší řešení pro Slavii. Když pro něj budu moc něco udělat, tak pro něj strašně rád něco udělám. Ale ten příběh se píše. Já bych jim strašně rád pomohl ty dvířka otevřít a musím vědět, že chápou, co se stalo.
0: Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík přitom po derby prohlásil, že Tomáš Chorý ani David Douděra si už za Slavii nezahrají. Důvodem bylo jejich vyloučení, které pak vyvrcholilo ostudnými výtržnostmi fanoušků. Tykač také v souvislosti s derby se Spartou mluvil o tom, že se Slavie musí problémových fanoušků zbavit. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme oblačno až polojasno, během dne místy přehánky a bouřky. Teploty vyšplhají mezi 18 a 23 stupňů. Klidné odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné odpoledne všem. Po 14. hodině skončily zprávy. Pojďme hrát. Lenka Filipová za to vezme právě teď v hitu Adžie Show. S vámi je Honza Benešovský. Hezký den.

0: Posloucháte odpolední program Českého impulzu. Iveta Bartošová zpívala o lásce. Před námi je další muzika. Olympici budou hrát, Dušan Grůň se přidá, nebo Alena Tichá. No a za chvilku další tip na výlet. V pořadu máme Česko rádi. Tentokrát hledáme místo, kam vzít malé děti za odměnu. No a představí ho Hanka Kracíková, jak jinak, a taky turista z povolání Mirek Tausik. Zůstávejte s námi na Českém impulzu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku tady bude kapela Turbo, taky Helena Vondráčková s Valdemarem Matuškou. Nicméně teď pozvánka na jedno velmi zajímavé místo, kam bychom rozhodně doporučovali vzít sebou děti. Hanka Kracíková si bere slovo a míříme do šťastné země, šťastná země s velkým Eš, je to areál v České Bráji.
1: Máme Česko rádi.
2: Co tam nabízejí? To už se ptáme Miroslava Tausiga z Klubu českých turistů. Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den, co byste ráda věděla, Hanko?
2: Mirku, popište nám, co si máme pod názvem Šťastná země představit.
3: Je to nespočet houpaček, provézaček, skluzavek a různých dřevěných hejblat, věžičky se vstupy jako na vezecké stěně se sítěmi, prostě jako hodně velké přírodní hřiště.
2: Nově se tu dá jezdit na terénních koloběžkách po speciální trase a také se tu dá hodně vyblbnout na velkých trampolínách. To mi ale připadá hlavně jako pro menší děti. Najdu si tu zábavu i pro sebe nebo pro odrostlejší potomky.
3: Určitě ano. Koloběžky baví i větší a také tu postavili geopark. To je vlastně taková komplikovanější naučná sestka, na které musíte nejen zapojit hlavu, ale i ruce. No a když budete čekat na dovádějící děti, vylezte třeba na rozvednu, ze které dohlédnete až na Kozákov.
2: A já prozradím, kudy a kdy tam. Šťastná země se rozkládá v Karlovicích, Radvánovicích na Semilsku. Autem se sem jede přes Jičín nebo Turnov, vlak staví nejblíže v zastávce Hrubá skála a je to asi půlkilometrová procházka. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, buď impulzovec Krabička nebo hudební dvojice. To je realita vždycky kolem tři čtvrtě v našem vysílání a v tomto případě je to Klenotnice. Impulzovec Krabička, hit, když muž se ženou snídá, Palo Habera připojí pár slov ve svém komentáři. No a ve tři hodiny zase hlavní zprávy se vším podstatným, co se děje.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Karel Gott si vždy věděl vybrat autorov, ktorí mu napíšu dobrú pesničku. V tomto prípade si vybral mňa a ja som na pesničku Když muž se ženou snídá naozaj hrdý. Už keď som mu išiel ponúknuť, tak som vedel, že by sa hodila teda aj mne. Chvíľku som váhal, ale potom som si povedal, dobre, nevadí, však ty si ešte nejaké pesničky zložíš. Nikdy som toho neulutoval, pretože tú pesničku robil presne tak, ako bolo treba. Mimochodom, to nahrávanie bolo vynikajúce. Točili sme v jednom dedinskom štúdiu, behali nám tam po dvore sliepky a iné zvieratá. A aj keď tá pesnička je teda o láske, tá atmosféra, ktorú sme tam mali, tak tá sa nad tým a pod tým všetkým naozaj podpísala. A naviac zistil som, že Karel je jeden z najväčších profíkov, akých som kedy v živote stretol, pretože toho nenechal skôr, kým som nebol spokojný ja a kým nebol spokojný aj on. A ako autor som spokojný absolútne dodnes.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. České státní dluhopisy jdou na dračku. Lidé už jich objednali za více než 22 miliard korun. Ministerstvo financí proto zvyšuje původní limit emise a prodává dál až do odvolání. Uvádí to ministryně financí Alena Schillerová. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června. Ministerstvo financí dluhopisy republiky nabízí od čtvrtka. V prodeji jsou fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Dluhopisy se liší svým výnosem. Největší zájem je o pětiletý fixní státní dluhopis. Turisté by se měli vyvarovat cest do střední Afriky. Důvodem je šíření infekční eboly v Kongu a Ugandě. Říká to předseda společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý. Do Česka právě teď míří americký lékař, který přišel v Africe do kontaktu s nakaženým. Následně ho zdravotníci převezou do přísné karantény v pražské nemocnici na Bulovce. Dlouhý potvrdil, že Bulovka má v oboru infektologie skvělé renomé. Podle něho se tamní tým na tyto situace pravidelně připravuje.
2: Jak zacházet s takovým pacientem, jak se chránit, jak zacházet s těmi všemi vzorky, které jsou z něj získávány, s odpady a podobně.

0: 500 lidí, kteří ale nejsou z ničeho podezřelí a v případu figurují jen jako svědci. A přidám i počasí na zítřek, čekáme oblačno až polojasno, během dne místy přehánky a taky bouřky, teploty vyšplhají mezi 18 a 23 stupňů. Klidné odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Dobré odpoledne. Po 15. hodině zdraví Honza Benešovský a přichází zaspívat Pavel Rod. Krásnější než růže, skvělá písnička, tak příjemný poslech. Na, na, na.

0: Český impuls, odpolední vysílání. Jestli brouzáte po internetu, zastavte se občas na facebookovém profilu našeho rádia, protože tam dáváme novinky, pokud nějaké máme. Jsou tam občas taky soutěže o zajímavé ceny, témata, můžete glosovat, lajkovat, komentovat a taky si najít nové přátele. Prostě sociální sítě, pokrok nezastavíš, jak se říká. facebook.com/Český impuls. No a za chvilku Karel Černoch a Petr Dvorský nebo Eva Pilarová ve vysílání Českého impulzu.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: Půl čtvrté odpoledne posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Už připravujeme country hodinku na večer, což znamená, že zveme k našemu pomyslnému rádiovému ohni všechny milovníky tohoto žánru. A nejenom countryové, taky folkové a trampské písničky hrajeme vždycky mezi 19. a 20. Tak se na vás těšíme. Za chvilku ovšem Linda a Pavel, Karel Zich nebo Hana Zagorová. Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: stačí. Posloucháte Český impuls, Jiřinu Bohdalovou zastihneme v dubbingovém studiu, bude to za půl hodinky ve čtvrt na pět u Alexandra Hemaly. Na to se těším a teď ještě ode mě do hudební dvojice mrazivé písničky a to 20. května. Jiří Schillinger začíná Smícha mráz a potom Brontosauři Mrazík. Tak se mějte moc krásně, Honza Benešovský se loučí a zase zítra po 11. dopoledne naslyšenou.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Hudební dvojice a neb Vrána k vráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Dobré odpoledne. Češi si budují domácí fanzóny. Díky světovému šampionátu v hokeji stoupají prodeje piva, chipsů, drezů i projektorů. Hokejové mistrovství se tak nepropisuje jen do televizní sledovanosti, ale i do toho, co Češi nakupují. Místo do hospod podle odborníků letos chodíme spíš do obýváku a na zahrady. Data naznačují, že Češi investují do vlastního pohodlí. Zájem o projektory a televize roste o skoro 12%. Dvojnásobně pak roste poptávka po hokejových drezech, jak píšou Novinky.cz. Policie pátrá po obětech falešného taxikáře. Žádá ženy, které mají špatnou zkušenost s řidičem přepravní společnosti v šedé Škodě Octavia, aby se přihlásili na linku 158. Policisté už dopadli muže, který se podle nich v noci na 26. dubna v centru Prahy vydával za smluvního přepravce. Nabídl dvěma mladým ženám odvoz domů a jednu poté znásilnil. Podezřelý ze stejného násilí mohl dopustit už dřív, než nyní je muž ve vazbě a za znásilnění mu hrozí až 10 let. O summitu NATO rozhodne vláda 8. června. Jmenné složení delegace pro důležité červencové jednání Severoatlantické aliance v turecké Ankaře se tedy dozvíme za 19 dní. Oznámil to premiér

0: Maximální ceny benzínu a nafty mírně porostou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku může zítra zdražit o necelých 40 haléřů na zhruba 45 korun za litr. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 43 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Ceny pohonných hmot stát hlídá kvůli válce s Íránem. A Slováci dostávají poslední varování od Evropského parlamentu. Europoslanci zvyšují tlak na Slovensko tím, že schválili další rezoluci vůči vládě Roberta Fica. Europoslanci v ní varují před zhoršováním stavu demokracie, právního státu i dodržování základních práv. Znovu vyzývají Evropskou komisi, aby zvážila zmrazení čerpání evropských fondů pro Bratislavu. Jde už o druhou podobnou výzvu během 3 týdnů. A dodám i počasí. Na zítřek, čtvrtek, nabídne oblačno až polojasno. Během dne místy přehánky a bouřky. Teploty vystoupí mezi 18 a 23 stupňů. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Je středeční odpoledne krátce po 16. hodině a to je čas, přátelé, kdy se vám na Českém impulzu hlásíme s naším zábavným pořadem Smějeme se. Dnes, jak jsem se dočetl, mají svůj den včely, tedy tyto neúnavné pracovnice, co létají od květu na květ a práce mají až nad hlavu a nám lidem, pokud tedy v našich tělech nezanechají žihadlo, přináší jen a jen užitek. Onehdá jsem viděl dokument jim věnovaný a je to neuvěřitelné, co vše dokáží. Kdybych měl na hlavě klobouk, tak před nimi v skutku smeknu. Tak to jim jen mohu moc a moc poděkovat za ten sladký nektar a popřát jim, aby se jim různé nemoci stejně jako nám lidem vyhýbaly. Teď by možná měla zaznít Gotova a Svobodova včelka Mája, ale není tomu tak. Naopak zde je perpetuum mobile, čili stroj, který pracuje ve dne v noci neúnavně, stejně jako zpívá Michal David.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruchy. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, ozeď, ostrom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Tady je Český impuls a ledit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. O tom, že český dabing byl ve světě vyhlášený, asi netřeba polemizovat. Taky aby ne, když mnohokrát vznikal s vypětím všech sil. No a my dnes v dabingovém studiu zastihneme Karla Šípa a Jiřinu Bohdalovou, kteří, jak se zdá, jsou v této profesi jako doma.
2: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
3: Lháři,
2: ty se kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš. Porad.
3: Já dabing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To udovede každý, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
2: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
2: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Ježišmarja, pach smrti.
2: Jo.
3: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Nechci si svaknout?
2: Ne, já bych potom šumloval. To víš,
3: já. No to já ne, já jsem zvyklá.
2: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
2: nadabovat.
3: Dobře.
2: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
2: mluvím já. Oni jak říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
3: No teda. No jistě. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
2: To je jeho maminka.
3: Jeho matka?
2: No.
3: Jako Nicholsona?
2: No.
3: No to je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
2: Jo.
3: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
2: Čí milenka?
3: No toho Nicholsona přece.
2: A proč jako?
3: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
2: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
3: Já já jsem sem vůbec lezla.
2: Já si myslím, že to nebude takový problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady máme, někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
3: No vidím, tady, no.
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl?
2: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, můžeme, že můžeme, no. Jo? Takže...
3: Sluchátka si vemem, ne?
2: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl, tak byl.
2: Můj bratr tu ještě nebyl, není. Snad později, mami.
3: Co to?
2: Musíš rychlejc.
3: Ale no prosím.
2: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
3: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
2: Ona umírá.
3: Ale no, prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Kdyby ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
2: Rejzo, my jsme připraveni, tak... můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
3: Mně to je jedno. Počkejte, moment, Matě. No, už.
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
3: byl tu byl?
2: Já tě
3: tak
2: neslyším.
3: Tak byl nebo nebyl? No
2: to je brzo to, zase,
3: co
2: ale...
3: Co brzo?
2: Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
3: no,
2: na ní koukat.
3: No ty.
2: No a jak to, že ona to stihne?
3: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Hlaď mě, chviličku hlaď mě, je mi nějak matně, asi mám

0: Za maličkou chvíli už, přátelé, otevřeme řetězový dopis štěstí, a to spolu s Luďkem Sobotou a Miloslavem Šimkem. Ale teď už je připravena Maruška Rotrová se svou jizvou na dlani. Tedy doufám, že tomu tak není ve skutečnosti, ale jedna z jejich písní se takto jmenuje. A pak už to bude skupina Olympik a Krásná neznámá. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Tak to nám Iveta Bartošová nabídla 2 roky prázdnin. Myslím si, že by to bylo až. Nicméně našimi dalšími hosty jsou Luděk Sobota a Miloslav Šimek, kteří mají tentokrát co dělat s řetězovým dopisem štěstí. Tato scénka vznikla v roce 1986 v jejich legendární scéně, čili v divadle Semafor.
1: Dobrý den, prosím vás, jsem tady dobře v redakci časopisu Svět lidí a zvířat?
2: No, dobrý den, ano, jste tady dobře.
1: Já jsem Plesitý, a vy?
2: Já jsem Kuna, redaktor Kuna.
1: Co to?
2: Kuna.
1: Jo, tak no, to se nedá nic dělat. A vy v redakci zastupujete zvířata nebo lidi?
2: Jak myslíte?
1: No, jestli jste člověk nebo jste zvíře.
2: Počkejte, pane Plecity, to snad vidíte na první pohled, že jsem člověk.
1: No, tak ono právě na první pohled a potom to jméno taky víte, no.
2: No tak laskavě se smyslte s tím, že jsem člověk a řekněte mi, proč jste přišel.
1: No podívejte se, já jsem se přišel stěžovat.
2: Teď koukám, pane Plecity, vy jste nějak podivně oblečen.
1: No jo, byl jsem na úřadě a tak jsem si pro ten účel poprvé v životě nechal ušít nové sako.
2: Pomohlo to při jednání?
1: Jednali se mnou ještě hůř než se zvířetem.
2: A teď koukám, vy to sako nemáte nějak došitý?
1: Nemám, že ne?
2: Ne, rozhodně ne.
1: No mně to bylo hned divný, že to měli tak brzo.
2: Jak brzo?
1: No než jsem stačil podepsat objednávku, jak to měli hotový.
2: Ale ono to sako není hotový, když ho máte samý špendlík ještě.
1: Je, no jo, no pro... Aha, no tak proto on ten úředník tak zařval, když mě plásnul po rameni. Já si právě říkám, oči, on má tak krvavou tlapu. Ještě jsem se bál, mě neumazal moje nový sako.
2: Říkejte, proč vás ten úředník poplácával?
1: No to nevím, asi hledal obálku.
2: Myslíte?
1: Určitě, teď ještě špitnul kolegovi, když se chytnul za pazouru. Na tohle opatrně, ten jí má přišpendlenou.
2: Ale když jste tam tedy obálku nesl, proč jste ji nevydal dobrovolně?
1: Nešlo to, to bych se popíchal o kapsu. Snažil jsem se jim vysvětlit, že jim obálku zatím nedá.
2: A co oni?
1: No, moc jsem si tím nepolepšil.
2: Jak to?
1: No, rozkosil jsem si úředníky definitivně. My ti ukážeme, dělat si s úředníků legraci. O čeho myslí, že jsme tady? Zvali na mě.
2: Dal jste jim na tyto výzvy obálku?
1: No, nešlo to. Rval jsem jí z kapsy a stříčil se špendlík. A už mě taky tekla z prstu červená.
2: No, to je neuvěřitelné.
1: No jo.
2: A co jste dělal dál?
1: Co byste dělal vy asi tak?
2: Já nevím, abych se z toho asi...
1: No víte to, já taky skoro vrátím. Ještě jsem si na to vzpomněl.
2: Na co?
1: No na dětství.
2: Co to má s tím společného, vaše dětství?
1: Protože jste mi netuál.
2: No če?
1: No vidíte, no tak já naštěstí taky, já právě jsem jim navrh přátelství.
2: Přátelství.
1: Rozumíte, abychom smísili krev, já.
2: Aha, takové. No ale to je velice chytrý.
1: To jsem si původně myslel taky. Rozhořilo je to ještě víc. My ti ukážeme, dělat si z úředníku legraci. Popadli mě a zavřeli mě do skříně.
2: Počkejte, to není možné tak bez vysvětlení.
1: S vysvětlením? Řvali na mě, dokáveď nám nepodáš obálku a tě domů nepustíme.
2: Že vyzvídám, jak vám bylo ve skříni?
1: Smutno. Snažil jsem se zavolat manželku, zvednul jsem sluchátko, když se dlouho nevozíval, jsem zjistil, že je to ramínko. Jsem radši zavěsil.
2: Co úředníci?
1: Řádili jak zběsilí, pozoroval jsem jejich zlověsné stíny dírou od suku.
2: Člověče, proč jste nepozoroval přímo jejich postavy?
1: Díra byla u země. Když jsem chtěl vidět alespoň něco, musel jsem stát na hlavě.
2: Viděl jste tedy jen jejich stín?
1: Ano, ano, jen stíny těch zběsilců. Ale pane redaktor, vaše stěné?
2: Kuna. Stále Kuno.
1: Ale pane redaktore, Kuno, slyšel jsem také strašlivé rány a výkřiky obálky sem.
2: To je neuvěřitelný, kam až to na těch úřadech došlo.
1: Že jo?
2: No určitě.
1: Jednu chvíli jsem zahledal celý svazek bankovek, který upadl na zem. A jižní úředník se po něm lačně vrhl. Viděl jsem při zemi jeho zisku chtivou tvář. Jiný úředník se nestyděl převzít obálku i od ubohého starého nebohého starce.
2: To možný.
1: Ubohý stařík, přestože již odevzdal obálku, se ještě bojácně zeptal, co je dlužen.
2: To je šílený.
1: Drzdý úředník obálku ještě převážil, asi se mu zdála příliš lehká, až se nestyděl říct si ještě o 40 haléřů. Stařík hledal chudák po kapsách. Hledej, hledej, zajeď prstem do rohu. Jistě drobné najdeš, povzbuzoval ho úřada.
2: To, pane Plecity, to je neslýchané. To jste všechno viděl?
1: Ano, to jste viděl.
2: To můžete dosvědčit?
1: Jo.
2: Já vám děkuji, že jste přišel právě do naší redakce. No. My s vaší pomocí odhalíme nechutnou úplatkářskou aféru. Rychle, dejte to sem.
1: Vy chcete taky prachy?
2: Ale nechci. Adresu mi dejte.
1: Mojí domů?
2: Ne vaší, toho úřadu prokletýho.
1: Toho úřadu? No. Aha, no. Praha 5, Preslova 12.
2: Praha 5, Preslova 12. Tam je pošta. Pane Plecitý, tam pracuje moje žena.
1: No, my tam dáme ženský většinou. No,
2: vy jste byl na poště. Tak na co si stěžujete? To je jasné, že na poště berou obálky.
1: Já si nestěžuju, že berou obálky, já se stěžuju, že mě zavřeli do skříně.
2: No protože jste popíchal špendlíkem a nechtěl jste jim vydat obálku.
1: Ale popo.
2: Co popo?
1: O popíchání nešlo, o ten dopis jim asi šlo.
2: Proč?
1: No jistě, ten dopis je moc důležitý. Povídal mi syn táto, zaříkaj ten dopis odešlo a já ti zajišťuji, že budeme boháči.
2: Prosím vás, co to je za zvláštní dopis?
1: No, můžete si ho přečíst, je stejně roztržený špendlíkem,
2: prosím. Přečtěte
1: vy. Ne, pak já už jsem to čel a dostal jsem hrozný strach.
2: Prosím vás, co tam může být tak strašidelného? Řetěz. Rozešli tento dopis 6 přátelů. Do 2 měsíců obdržíš obrovskou sumu peněz. Porušíš-li však tento řetěz, stihne tebe i tvoji rodinu neštěstí. Frank Gebauer z Hamburku s rozesláním dopisu otálel a uklouzl tak nešťastně, že už nevstal a je trvale upoután k hamburskému chodníku. Milionář ze San Paula San Pedro Jose se dopisu dokonce idiotsky vysmíval.
1: Idiot, jeden.
2: Pomátl se na duchu a ve vlastní továrně rozbíjel stroje. Josef Novák z Prahy 7 s ironickým úsměvem dopis roztrhal a snědl. Zažádal o příslib a nedostal ho.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 Gambrinus 10,5 litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Dobré odpoledne. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude závratná. Ovocnáři odhadují až na 1,5 miliardy korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru o polovinu nižší. Shodně to uvádějí ministr zemědělství Martin Šebestián a předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Ministr zemědělství žádá Evropskou komisi o pomoc pro české pěstitele. O situaci bude příští týden jednat v Bruselu. Dodám, že letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024, kdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3. A byla nejnižší za posledních 100 let. Miroslav Ševčík znovu prohrál u soudu. Městský soud v Praze totiž opět zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou se bránil odvolání z funkce. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Městský soud v Praze se odvoláním Ševčíka z funkce děkana zabýval podruhé, poprvé žalobu zamítl. K projednání mu ji ale vrátil Nejvyšší správní soud v Brně. Kritická situace panuje na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tady podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky s tím, že jim například dávala vytýkací dopisy, o kterých si kantoři myslí, že jsou neoprávněné. Obec jako zřizovatel zareagovala tak, že kvůli uklidnění situace ředitelku odvolala z funkce. Ta nařčení odmítá a hodlá se bránit až u soudu. Český fotbal bude mít večer vítěze národního poháru. O vstupenku do pohárové Evropy si to ve finále v Hradci Králové rozdají týmy Jablonce a Karviné. Na zápas se chystají samozřejmě i fanoušci obou mužstev za podpory klubů. Jak se dopraví do hradecké malšovické arény, to ví sportovní reportér Standa Sigmund.
2: Karvinský fotbalový klub vypraví pro své fanoušky za 500 korun na finálový zápas speciální vlak se 7 vagony, které pojmou 560 lidí. Jablonečtí mají v malšovické aréně blíž, proto klub zajistil pro fanoušky za 300 korun autobusy a také jednotné dresy. Součástí organizované dopravy nejsou ale stupenky na utkání. Karvinští se probojovali do finále poháru poprvé a výjezd označili za největší v klubové historii. Jablonec si poháru zahraje o vítěznou trofej už po 9. Vítěz národního poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy. Finále MOL Cupu Jablonec Karviná začne v 18 hodin.
1: A po sportu ještě předpověď počasí na zítřek. Oteplí se na 18 až 23 stupňů. Čekáme oblačno až polojasno, během dne místy přehánky a bouřky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková. Český

0: Montgomery bijou zvony smutná, ale krásná píseň ve skvělém podání Vabyho Daňka. A teď už tu máme paní Halinu Pavlovskou a její rady, jak přežít rozvod. Prý už před rozvodem musí člověk myslet na zadní kolečka. Tedy mám dojem, že už při tom svatebním veselí by se mělo takto přemýšlet, ale to si myslím, že by nám ten život moc nespříjemnilo. Nicméně se šarmem sobě vlastním tuto myšlenku rozebere paní Halina.
1: Myslím si, že děti jsou často opravdu jediným tmelem některých manželství. Když se právě tato manželství přesto rozpadnou, mohou být děti naopak ideálním prostředkem, jak rozklížit novou mladou lásku. Další z traumatizujících zážitků rozvodu je majetek. Má přítelkyně je židovka, vdávala se v synagoze, a já jsem s obrovským nadšením přihlížela, jak její budoucí manžel před všemi lidmi sliboval, že ji bude až do smrti zahrnovat zlatem, chlebem a drahokamy. Že v nemoci jí poskytne největší pohodlí a že v případě rozluky svým dětem dopřeje byt, stravu i vzdělání. V cizině jsou rozvody často velmi výhodným zaměstnáním. Velmi šikovná v něm byla Ivana Trumpová. Souhlas k rozvodu prodala draho. O bohaté nápadníky neměla nouzy, protože peníze táhnou peníze a nikdo nechce mít pocit, že si ho někdo nebere z lásky, ale pro majetek. Paní Mardochová na tom po rozvodu s magnátem taky lecos vydělala. A Jerry Hallová rozvodem s rockerem Jaggerem omládla a vypadá tak spokojeně, že se zdá, že těch 20 let po boku bouřliváka vydržela jen proto, že měla perspektivu 80 milionů dolarů. Tuhle jsem četla, že jakási Brazilka Pérezová dělá scény, protože z 50 miliony dolarů, které vysoudila jako roční rentu, není schopna udržet si svůj zavedený životní standard. V Čechách je majetková a rozvodová praxe trochu jiná. Má přítelkyně Miluška se 2 roky hádala s manželem o skříň, do které jejich dcerce uklízely botičky. Kamarád Jarda byl na mrtvici, protože manželka chtěla, aby jí pro jejich vlčáka nechal na zahradě boudu, kterou vlastnoručně stloukl a omaloval. A můj strýc se rozešel s tetou, a pak s ní už nikdy nepromluvil, protože mu ukradla 2 ročníky svázaných časopisů 100+1. Jediná rada, jak přežít rozvod, je plánovat. Vstoupit do sebe krásnějšího svazku bez špatky sentimentu, mít podpisové právo na všechna manželova konta, mít své vlastní tajné konto, nelpět tolik na novém autu, chatě a vilce, ale v rámci rodinné tradice navyknout manžela na to, že nejlepší investicí bude, když vám k sebe menší příležitosti věnuje starožitné mince, platinu a briliánty. Dobré taky je, když vaši rodiče budou natolik obezřetní, že svou smrt nepřenechají náhodě, ale při sebemenším tušení nemoci se píší darovací smlouvu, která jenom vás učiní vlastníkem všech rodinných latifundií. Když máte pocit, že svého manžela už doma nesnesete, vyberte úspory, prodejte byt, šperky uložte do banky na tajné heslo, k podpisu u rozvodu splnomocněte svého advokáta a změňte světadíl. Paní Marie to udělala a její ex-manžel občas nemá ani na cigarety. Má pohled bezdomovců, už dávno nemá svou mladou milenku a všude jenom vykřikuje. Já jsem byl ale opravdu milionář. Má pravdu, byl. Takže moje rada je, peníze nejsou náhoda.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak,

0: Moje díky patří vám, tak to je píseň, kterou nám zaspívá Petr Rezek, poté co si vám dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Velmi roztodivné tituly nabízí dnešní večer. Třeba Na nově se opět hubne. Šárka poté, co se jí narodila dcerka, pochopila, že její váha neomezuje jen jí, ale celou rodinu a chce s tím začít aktivně pracovat. Extrémní proměny začínají ve 2020 Na nově. Za modrou krví se opět vypravil František Kínský v takto nazvaném cyklu, který se vrací ke kořenům i současnosti naší šlechty. Dnes se vše bude točit kolem starobylého rodu Salmů, kteří v minulém století byli téměř v českých zemích rozprášeni. Modrá krev začíná ve 20 hodin na ČT2. Chantal Poulain, bývalá manželka Bolka Polívky, byť je francouzka, tak se v naší kinematografii, myslím, velice úspěšně zabydlela. Ale v dnešní 13. komnatě pohovoří o svých zdravotních problémech a jak je překonává. 21.05 ČT1. A hned poté si můžete připomenout občanský průkaz z dob, kdy se při velmi slavnostních chvílích předával 15-letým hochům a dívkám ještě v podobě rudé knížečky. Čtyři kamarádi, co dospívají v 70. letech minulého století, to neměli lehké ani s touto knížkou, ani bez ní. Snímek natočený na motivy Šabachových povídek, to je občanský průkaz v 21.35 a vám všem přeji krásné prožití středečního večera.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legiminy?

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Klíč pro štěstí krásným způsobem zachytili Jiří Bartoška a Maruška Rotrová. No a my už tu máme poslední scénku dnešního vydání zábavného pořadu Smějeme se a v té nám Miroslav Donutil povypráví o legendárním silákovi Frantovi Kocourkovi. A já vám, přátelé, přeji hezké prožití nadcházejícího večera.
1: Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali, zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, lamželzo, silák a gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto. Prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi 2 nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ještě má na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozní, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtěl. A ve chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty poslouchej, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli. Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Muriel Mathieu a další a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského středí. A oni na to, ti Rakušani, byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. A já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po toho hladino, jo. Naštěstí mi to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je, ty vole, nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju, a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kerej, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče, ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šmečko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května. Kaufland.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezké odpoledne. Turisté by se měli vyvarovat cest do střední Afriky. Důvodem je šíření infekční eboly v Kongu a Ugandě. V našich impulzech Honzy Benešovského na to upozornil předseda společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý. Do Česka právě teď míří americký lékař, který přišel v Africe do kontaktu s nakaženým. Následně ho zdravotníci převezou do přísné karantény v pražské nemocnici na Bulovce. Dlouhý potvrdil, že Bulovka má v oboru infektologie skvělé renomé. Podle něho se tamní tým na tyto situace pravidelně připravuje.
2: Jak zacházet s takovým pacientem, jak se chránit, jak zacházet s těmi všemi vzorky, které jsou z něj získávány, s odpady a podobně. Takže myslím, že to bude i docela dobré, taková ostrá zkouška v bojových podmínkách a jsem přesvědčen, že to kolegové skvěle zvládnou.
1: Odborníci se shodují, že případ amerického lékaře nepředstavuje pro českou veřejnost žádné riziko. Ebola se nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka. Na nemoc v současnosti neexistuje přímá léčba. Knihovnu Václava Havla čeká nutná restrukturalizace. Je to nutné po odchodu strategického partnera nadace manželů Bakalových. Současný jediný člen správní rady David Dušek potvrdil, že o podporu instituce už projevili zájem noví dárci, což by mělo zajistit její budoucí fungování. Knihovna se teď potýká s personální nestabilitou po odchodu většiny členů správní rady a avizovaných výpovědích části týmu. Napětí v instituci vyvolalo dřívější rozhodnutí rady postavit ředitele Tomáše Sedláčka mimo službu, s čím část partnerů, včetně nadace Karla Komárka, nesouhlasila. Dušek předpokládá, že po stabilizaci situace bude knihovna moci na podzim obnovit svůj program. Společnost Meta zahájila avizované propouštění zaměstnanců, a to v rámci snahy o zvýšení efektivity a úspory. O práci tak přijde až 8 tisíc zaměstnanců, dalších 7 tisíc pracovníků firma přesouvá do nově vzniklých divizí zaměřených na umělou inteligenci. Zakladatel Mety Mark Zuckerberg tento krok zdůvodňuje tím, že AI dramaticky mění pracovní procesy a zvyšuje individuální produktivitu natolik, že jeden člověk dokáže nahradit práci celého týmu. Tento trend masivního propouštění v technologickém sektoru, kde jen letos o práci přišlo téměř 110 tisíc lidí, odráží širší změny na americkém pracovním trhu pod vlivem rozvoje umělé inteligence. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer i skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz
0: Rádio Český impuls.

0: Probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký podvečer, začneme dobrou zprávou. Česká hokejová reprezentace si připsala další zářez. Na mistrovství světa porazila Itálii 3-1. Čeští hokejisté tak navázali na poslední vítězství nad Švédskem 4-3. Neznámý pachatel posprejoval výlohy Svazu Němců, region Chebsko a komunitního osvětového společenství na náměstí v Chebu hákovými kříži. Případem se už zabývá policie a kvalifikuje ho jako vandalismus spojený s užitím zakázaných symbolů. Vedení města v čele se starostou Janem Vrboučin důrazně odsoudilo jako naprosto nepřijatelný. Poškozené spolky vnímají útok nejen jako poškození majetku, ale také jako útok na hodnoty svobody, demokracie a respektu k menšinám. Město i policie usilují o rychlé dopadení pachatele a odstranění urážlivých symbolů z veřejného prostoru. Čin má zřejmě podle zástupců města něco společného s chystaným sněmem sudeckých Němců v Brně. Jaroslav Spáčil, někdejší významný sponzor a komunální politik hnutí ANO, byl podmíněně propuštěný z vězení. Za vydírání nevlastní sestry a bývalé zaměstnankyně, po kterých vymáhal celkem 17 milionů korun, si odpykal 3 roky z uloženého 5letého trestu. Podle rozhodnutí okresního soudu v Ostravě odsouzený svým chováním prokázal polepšení a může vést řádný život. Spáčil teď čelí 5leté zkušební době, dohled probačního úředníka mu ale nenařídili. Podnikatel se vydírání dopouštěl mimo jiné zastrašováním rodiny obětí, využíváním vymahačů nebo vyhrožováním diskreditací. V době spáchání trestných činů se už v hnutí ANO neangažoval. Začíná největší novodobá proměna pod krušnohorské řeky Bíliny. Povodí ji vyvede z velkých trubek. Těmi mezi Chomutovem a Mostem protékala kvůli těžbě uhlí.
2: Řeka se má vrátit v Ervěnickém koridoru, tedy kousek od silnice a železnice spojující Chomutov a Most. Takzvané zatrubnění vzniklo v 70. a 80. letech kvůli těžbě uhlí a permanentním proměnám krajiny. Bílina by prostě horníkům překážela. Uhlí se už ale netěží a krajina se postupně vrací přírodě. Totéž čeká i doposud schovanou řeku. Vodohospodáři už hledají firmu, která ji osvobodí. Práce potrvají skoro rok a výjdou na víc než 200 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Obyvatelé Zlína získají od 1. června 10% slevu na vybrané městské služby. K prokázání nároku na slevu bude stačit běžný občanský průkaz, kterým zájemci doloží trvalý pobyt ve městě. Cílem projektu Karta občana je podpořit místní obyvatele a motivovat přespolní k hlášení trvalého bydliště. Slevy se budou vztahovat na zoo, zámek, sportoviště nebo akce pořádané městem, přičemž výjimkou je městské divadlo, které začne 3% slevou s postupným navyšováním. Město zároveň pracuje na elektronickém systému, který v budoucnu umožní čerpání výhod i při nákupu vstupenek online. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer může být i skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek. Pověděl.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

zdroby. Nic tak jak odvaha, chlapa měl zloby. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení.

za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě dele čekám,

šeta sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával pravý dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva, anebo pod tři zámky. A já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky. Tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl napravit.

legrátskou. Už si odvyk chodit bos.

0: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Český impuls.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumím. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí výhru ve skupině B. Národní tým dlouho marně hledal recept na brankáře a od 30. minuty prohrával. Obrat nastal až v závěrečné části, kdy nejprve vyrovnal Marek Alšer v části 51-05. Rozhodlo vítězství útočník Jakub Fleck. Konečnou podobu výsledku dal v závěru při italské powerplay Dominik Kubalík. Výběr trenéra Radima Rulíka čeká další zápas v sobotu, kdy se střetne se Slovenskem. Cizinecká policie na Pardubicku odhalila sérii podvodů při čerpání humanitárních dávek pro uprchlíky. Kontroly, které probíhaly v první polovině května, prokázaly, že někteří žadatelé o peníze neoprávněně žádali ze zahraničí, aniž by v České republice skutečně žili, nebo záměrně uváděli nepravdivé údaje o svém rodinném stavu. V jednom z případů takto cizinka získala přes 500 000 korun, zatímco se svými dětmi trvale pobývala ve své domovské zemi. Další pár se 7 dětmi se vydával za 2 samoživitele, čímž stát obral o více než 700 tisíc korun. Policie v souvislosti s těmito podvody, jejichž celková škoda přesahuje 2 miliony korun, už zahájila úkony trestního řízení v 6 případech. Hromadná doprava ve Zlíně a sousedních Otrokovicích hlásí velký třesk. Připravuje se nákup až 50 nových vozů. Celá flotila by tak prošla až poloviční obnovou.
2: Byla by to opravdu zásadní proměna vozového parku, tedy dominantních trolejbusů i doplňujících autobusů ve žluto-modrém provedení. Nejde zrovna o levnou záležitost. Jeden moderní vůz dnes přijde na 16 milionů korun. Stěžejní a zásadní jsou evropské dotace. Dnes jezdí ulicemi Zlína i Otrokovic stovka vozidel. 50 nových změní letos a v příštím roce tvář do hodně moderní podoby. Půjde o klasické elektrobusy, ale také stroje vybavené bateriemi na další dojezd. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: A ve Zlíně ještě zůstaneme. Obyvatelé získají od 1. června výhody, například 10% slevu na vybrané městské služby. K prokázání nároku na slevu bude stačit běžný občanský průkaz, kterým zájemci doloží trvalý pobyt ve městě. Cílem projektu Karta občana je podpořit místní obyvatele a motivovat přespolní k hlášení trvalého bydliště. Slevy se budou vztahovat na zoo, zámek, sportoviště nebo akce pořádané městem. Výjimkou je městské divadlo, které začne 3% slevou s postupným navyšováním. Město zároveň pracuje na elektronickém systému, který v budoucnu umožní čerpání výhod i při nákupu vstupenek online. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer i skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: hraje český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Skupina moravských aktivistů v Brně potřísnila červenou barvou sochu prezidenta Edvarda Beneše před budovou právnické fakulty Masarykovy univerzity. Na památník zároveň umístili ceduly s nápisem Český nácek škůdce Moravy a požadují jeho odstranění. Akce, ke které se přihlásil mimo jiné Tomáš Kočko, má být protestem proti politickému odkazu Edvarda Beneše před nadcházejícím sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Aktivisté mu vyčítají mimo jiné poválečný odsun sudeckých Němců, dání dekretů nebo přístup ke komunistickému převratu v roce 1948. Moravské zemské hnutí se od iniciativy distancovalo jako od akce jednotlivců. O summitu NATO rozhodne vláda 8. června. Jmenné složení delegace pro důležité červencové jednání Severoatlantické aliance v turecké Ankaře se tedy dozvíme za 19 dní. Oznámil to premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Kdo bude v delegaci, nechtěl předjímat.
2: Co je nejdůležitější, je, že jsem požádal pana ministra, aby už připravoval mandát delegace. Vláda ten mandát projedná pondělí 8.6., kde i rozhodne o delegaci.
1: Prezident Petr Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od svého nástupu do funkce prezidenta, trvá na své účasti. V minulosti byl také předsedou vojenského výboru NATO. Andrej Babiš naopak prezidentovu účast odmítal s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet. Pravidla pro používání mobilních telefonů má ve svém školním řádu ukotveno 93% českých škol. Vyplývá to z květnového průzkumu ministerstva školství, do něhož se zapojilo přes 5000 institucí. Během vyučování převažuje režim, kdy je používání zařízení dovolené pouze pro vzdělávací účely na pokyn učitele, zatímco přístup k používání telefonů o přestávkách se výrazně liší podle stupně vzdělávání. Na prvním stupni základních škol uplatňuje úplný zákaz přestávkového užívání 55% škol. Na středních školách je ale přístup volnější a 83% škol tuto dobu nereguluje. Ministr školství Robert Plaga preferuje řešení prostřednictvím metodických doporučení před legislativním zákazem. Nevyloučil ale, že při neuspokojivém vývoji bude zákonná regulace nutná. V Plzni začne ostrý boj proti vizuálnímu smogu. Majitelé nevhodných reklam v centru mají na odstranění čas už jen do konce června. Pak budou padat pokuty.
3: Vyhláška omezující velké a nevhodné reklamy platí už od ledna. Jejich počet v centru se snižuje. Pryč je několik výrazných nosičů a počet velkoplošných reklamních plachet klesl o 35%. Od 1. července budou pravidla uplatňována naplno a začnou padat pokuty. Ty se mohou vyšplhat až do výše 2 milionů korun. Město je připravené s majiteli jednotlivé případy konzultovat. Cílem je, aby v centru vynikly stavby a veřejná prostranství. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalisté Karviné zdolali ve finále MOL Cupu v Hradci Králové Jablonec 3-1 a získali první velkou trofej ve své historii. Karviná ale na přelomu poločasů skóre otočila. Jablonec od 57. minuty dohrával v oslabení, po vyloučení v úvodu nastavení pak spečetil výhru druhým gólem. Vítězství Karviné zajišťuje účast v evropských pohárech, o jejím startu ale může rozhodnout UEFA kvůli probíhající korupční kauze, v níž je klub podezřelý. Pro Karvinou jde o premiérový pohárový triumf, zatímco Jablonec na svou třetí trofej znovu nedosáhl. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer i skoro jasno. Během dne se mohou objevit přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Hraje na internetu.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdiku,

prav, ať se na hucom zvýší Pinejmont dát. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je pro všechno chuť, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma chuť, ať se na hucom zvýší Pinejmont dát. Jo-ho-ho.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Do České republiky večer dorazí americký lékař s podezřením na nákazu ebolou, kterou se nakazil během pomoci v Ugandě. Pacient přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla, kde na něj čekají přísná bezpečnostní opatření. Po příletu bude v biovaku transportovaný pod dohledem záchranářů a policie do fakultní nemocnice Bulovka. Tady stráví 3 týdny v přísné karanténě na specializovaném pracovišti. Veškeré náklady na léčbu a transport hradí Spojené státy. Středočeské složky integrovaného záchranného systému jsou na situaci připravené díky nedávnému nácviku transportu pacienta s touto nákazou. Městský soud v Praze znovu zamítl žalobu Miroslava Ševčíka proti jeho odvolání z funkce děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Soud dal za pravdu rektoru Petru Dvořákovi, podle kterého Ševčík svým veřejným vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno univerzity. Podle soudce totiž děkan reprezentuje školu i ve svém soukromém vystupování. Miroslav Ševčík, který je teď poslancem za SPD, verdikt kritizuje a avizoval, že podá další kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Na starém židovském hřbitově v Praze je o památník víc, připomíná zaměstnance a spolupracovníky Židovského muzea z období druhé světové války. Bez jejich práce by byla podle kurátora projektu Martina Jelínka pryč ztracená paměť celé židovské komunity. Jelínek Rádiu Impuls vysvětlil, proč je důležité si tyto hrdiny připomínat.
2: Za mě jako pracovníka Židovského muzea je dobrý vzdát hold lidem, kteří se podíleli na práci, kterou my děláme. Myslím si, že byli vlastně tím základním stavebním kamenem toho, kde dneska vlastně jsme jako instituce.
1: Památník zatím nese 161 jmen. Podle Židovského muzea jich ale v době protektorátu bylo víc a pátrání pokračuje. Součástí jsou i lavičky sponzorované rodinami přeživších. Věnované jsou památce konkrétních zaměstnanců. Astronom Jiří Grygar vstoupil do rekordmanské síně slávy za svůj mimořádný přínos v oblasti popularizace vědy. Ocenění mu udělila agentura Dobrý den za jeho dlouholetou vědeckou a osvětovou činnost, včetně ikonického pořadu Okna vesmíru do Kořán nebo pravidelných přehledů Žeň objevů. Cenu za astronoma, který je rovněž zakladatelem českého klubu skeptiků Sisyfos a držitelem prestižní ceny UNESCO Kalinga, převzal ve Valdštejnské zahradě jeho syn Lukáš z rukou předsedy senátu Miloše Vystrčila. Předseda senátu Grygara vyzdvihl jako jednu z klíčových osobností v boji proti dezinformacím. Přerovská radnice pomůže lidem z Dluhonic, ty obtěžuje hluk z nového úseku dálnice D1. Město zaplatí ve spolupráci s hejtmanstvím technické řešení, díky němuž by se měla hlučnost snížit až na polovinu. Naše zpravodajka Eva Panošová pátrala po detailech projektu.
3: Hezký den. Pod pojmem technické řešení si lze představit speciální rukáv, který se namontuje pod dálnici, konkrétně pod dilatační mezeru. Právě tam totiž vzniká pronikavý zvuk. Ředitelství silnic a dálnic tady sice nechalo provést měření, nicméně jeho výsledek překročení limitu nepotvrdil a majitel stavby tím pádem nemůže investici zaplatit ze svého rozpočtu. Iniciativy se proto ujalo město. Jde o investici v řádech milionů, která je nutná. Nikdo z nás by tam poblíž nechtěl bydlet. Eva Panošová, Rádio Impuls, Přerov.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer také skoro jasno, během dne se ale mohou objevit přeháňky. Naměříme 18 až 23 stupňů. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšnej lesní. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

plačete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. A sedněte si ke mně. Napijte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký večer. Pražští policisté zasahovali v ulici Starodubečská, kde byl v domě zabarikádovaný muž a vyhrožoval zbraní a výbušninami. Napsali to na síti X, po vyjednávání se muž policistům vzdal. Ulice Starodubečská se nachází v oblasti Dubče na východě metropole, na místo vyrazila zásahová jednotka a policejní vyjednavač. V okolí domu vytyčili bezpečnostní perimetr a ulice byla neprůjezdná. Policisté to napsali před 10. večer na síti X, na místě byli ale už dříve. Podle agentury Aktu akce skončila po 10. hodině, když se muž po zhruba 2 hodinách policii vzdal. Při předběžném ohledání místa policisté žádnou zbraň nenašli. Turisté by se měli vyvarovat cest do střední Afriky. Důvodem je šíření infekční eboli v Kongu a Ugandě. V našich impulzech Honzy Benešovského na to upozornil předseda společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý. Do Česka právě teď míří americký lékař, který přišel v Africe do kontaktu s nakaženým. Následně ho zdravotníci převezou do přísné karantény v pražské nemocnici na Bulovce. Dlouhý potvrdil, že Bulovka má v oboru infektologie skvělé renomé. Podle něho se tamní tým na tyto situace pravidelně připravuje.
2: Jak zacházet s takovým pacientem, jak se chránit, jak zacházet s těmi všemi vzorky, které jsou z něj získávány, s odpady a podobně. Takže myslím si, že to bude i docela dobré, taková ostrá zkouška v bojových podmínkách a jsem přesvědčen, že to kolegové skvěle zvládnou.
1: Odborníci se shodují, že případ amerického lékaře nepředstavuje pro českou veřejnost žádné riziko. Ebola se nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka. Na nemoc v současnosti neexistuje přímá léčba. Na Vsetínsku přibude 300 lidí bez práce. Rožnovský výrobce polovodičů Onsemi jich totiž právě tolik propustil, píše to server E15 s odvoláním na své zdroje. Úřad práce o propouštění ví. Rožnovský závod propouštěl i loni na jaře, kdy odešlo 149 lidí. Americký výrobce polovodičů plánuje ve svém rožnovském závodě rozšíření výroby za 2 miliardy dolarů. Stát ale zatím o miliardové pobídce pro tento projekt nerozhodl. Americká administrativa přijme další bílé uprchlíky z jižní Afriky. Má jich být 10 tisíc. Prezident Donald Trump kvůli tomu narychlo mění pravidla a zvyšuje limity počtu migrantů. Své rozhodnutí vysvětluje tím, že Běloši jsou v Africe obětmi tamního násilí.
3: Trumpův plán opět pobouřil a rozdělil Ameriku. Podle vládních úředníků jsou bílí jihoafričtí farmáři v akutním nebezpečí a přicházejí o půdu. Kritici tohoto migračního plánu ale Bílý dům obvinují z rasismu. Upozorňují na to, že Trump uprchlíky z jiných afrických zemí nebo Blízkého východu odmítá. Teď dělá pro jednu skupinu exkluzivní výjimku. Jihoafrická vláda navíc upozorňuje, že tam k žádnému rasovému pronásledování nedochází. Pokud vypuknou násilnosti, oběťmi jsou lidé všech barev pleti. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Čeští hokejisté na mistrovství světa zvítězili nad Itálií 3-1, i když po 2/3 prohrávali 0-1. Navzdory drtivé střelecké převaze 58-15 dlouho naráželi na skvělého italského brankáře. Kouč Radim Rulík ocenil, že se tým ve 3. třetině herně zvedl, přeházel se stavu a dokázal zápas otočit. Trenér zdůraznil, že zápas byl cennou zkušeností a věří, že si z něj hráči vezmou ponaučení pro další duely. Tým teď čeká 2denní volno, po kterém se v sobotu utká se Slovenskem. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer může být i skoro jasno, během dne počítejme s přeháňkami, naměříme 18 až 23 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Já už co batole rád jezdil na kole.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažůru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost z

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Začneme na ledě. Čeští hokejisté na mistrovství světa zvítězili nad Itálií 3-1. I když po dvou třetinách prohrávali 0-1, navzdory drtivé střelecké převaze 58-15 dlouho naráželi na skvělého italského brankáře. Kouč Radim Rulík ocenil, že se tým ve třetí třetině herně zvedl, přeházel sestavu a dokázal zápas otočit. Trenér zdůraznil, že zápas byl cennou zkušeností a věří, že si z něj hráči vezmou ponaučení pro další duely. Tým teď čeká dvoudenní volno, po kterém se v sobotu utká se Slovenskem. Elektrokola jsou čím dál více oblíbené i mezi mladší generací. Před lety si je pořizovali většinou starší ročníky, což v současnosti přestává platit. Všímá si toho spolumajitel jednoho z výrobců elektrokol Daniel Balek. Ten dodává, že u zákazníků jsou populární hlavně kola horská. Přidává i další trendy.
2: Dětské kola jednoznačně válcují ultralehká kola, protože byť se tady snažíme si pořád říkat, že se máme jako společnost špatně, tak za mě společnost se má neuvěřitelně dobře a za mě jeden z těch faktorů je, že to vidíme, že to lidi dokážou těm dětem dopřát.
1: Zásadní pro obchody s koly byla pandemie covidu. Situaci tehdy komplikovaly zákazy a omezování otevírací doby, zároveň ale narostl společenský hlad po cyklistice. Ve stejné době navíc podle Baleka přišel i boom elektrokol. Neznámý pachatel posprejoval výlohy Svazu Němců, region Chebsko a komunitního osvětového společenství na náměstí v Chebu hákovými kříži. Případem se už zabývá policie a kvalifikovala ho jako vandalismus spojený s užitím zakázaných symbolů. Vedení města v čele se starostou Janem Vrboučin důrazně odsoudilo jako naprosto nepřijatelný. Poškozené spolky vnímají útok nejen jako poškození majetku, ale také jako útok na hodnoty svobody, demokracie a respektu k menšinám. Čin má zřejmě podle zástupců města něco společného s chystaným sněmem sudeckých Němců v Brně. Odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je nově zpoplatněné. Řidiči, kteří ale při cestě dál do města využívají hromadnou dopravu, mohou získat slevy. Za celodenní parkování zaplatí 10 korun.
3: Pro ostatní motoristy platí 10-korunová sazba za jednu hodinu a za celý den parkování 60 korun. Terminál na Hranečníku město přednedávnem zrekonstruovalo a kapacitu parkovací plochy zvýšilo na více než 170 míst. Nainstalovali tam navíc i nový parkovací systém, jehož zkušební provoz právě začíná. Systém záchytných parkovišť a na ně navazující hromadná doprava se v Ostravě osvědčuje. Tuto kombinaci mohou využívat například i řidiči přijíždějící do krajské metropole z Opavska. Eva Panušová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Kuba je možná další na ráně. Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche oznámil obvinění dlouholetého kubánského lídra Raula Castra za čtyřnásobné vraždy. Případ se týká sestřelení dvou letadel americké organizace Brothers to the Rescue kubánskou armádou v únoru 1996, při kterém zahynuli 4 lidé. Podle Spojených států se incident odehrál nad mezinárodními vodami. 94-letý Castro, který byl v době útoku ministrem obrany, čelí spolu s dalšími 5 osobami obvinění ze spiknutí s cílem zabít americké občany a ze zničení letadel. Spojené státy v posledních měsících výrazně vystupňovaly tlak na kubánský režim, přičemž prezident Donald Trump varoval, že nebude tolerovat nepřátelský stát ve své blízkosti. Eskalaci ale prozatím vyloučil. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy může být i skoro jasno. Během dne ale počítejme také s ojedinělými přeháňkami. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Loučí se Honza Varga.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Rusko bude i v příštích desetiletích představovat pro Evropu největší bezpečnostní hrozbu. Prohlásil to na konferenci Křehká bezpečnost prezident Petr Pavel. Podle něj si Evropa příliš zvykla na komfort a spoléhala na bezpečnostní záruky ze strany Spojených států, které ale už nechtějí být jediným garantem evropské bezpečnosti. Prezident zdůraznil, že suverenita sousedních států je z pohledu Moskvy stále jen podmíněná a Rusko dlouhodobě neakceptuje současné evropské uspořádání. Evropa se proto musí připravit na to, aby dokázala stát i sama. Pavel také vyzval k posílení odolnosti české společnosti vůči manipulacím a dezinformacím a ocenil roli Česka při podpoře Ukrajiny, která je podle něj klíčovým zdrojem zkušeností pro evropskou obranu. Knihovnu Václava Havla čeká restrukturalizace. Je to nutné po odchodu strategického partnera nadace manželů Bakalových. Současný jediný člen správní rady David Dušek potvrdil, že o podporu instituce už projevili zájem noví dárci, což by mělo zajistit její budoucí fungování. Knihovna se teď potýká s personální nestabilitou po odchodu většiny členů správní rady a avizovaných výpovědích části týmu. Napětí v instituci vyvolalo dřívější rozhodnutí rady postavit ředitele Tomáše Sedláčka mimo službu, s čím část partnerů, včetně nadace Karla Komárka, nesouhlasila. Dušek předpokládá, že po stabilizaci situace bude knihovna moci na podzim obnovit svůj program. Jablonec chce zatočit se sociálními a bezpečnostními problémy. Po odkoupení nechvalně proslulé ubytovny Neptun se zaměří i na další podobné objekty. Náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová říká, že důležitá je i prevence.
2: To, že jsme vlastně ten Neptun odkoupili, tak je jenom začátek. Začátek další soustavné práce sociální, ale i monitorování, abychom předcházeli vlastně vzniku takovýchto velkých problémů sociálních a takovýchto velkých ubytoven.
1: 43 bytů bývalého hotelu Neptun obývaly až 200 lidí. Na místě téměř každý den zasahovala policie a potíže hlásili i nedaleké základní a mateřské školy. I kvůli nim chtělo město zakročit odkupem a renovací objektu, ze kterého bude bytový dům. Hromadná doprava ve Zlíně a sousedních Otrokovicích hlásí velký třesk. Připravuje se nákup až 50 nových vozů. Celá flotila by tak prošla až poloviční obnovou.
3: Byla by to opravdu zásadní proměna vozového parku, tedy dominantních trolejbusů i doplňujících autobusů ve žluto-modrém provedení. Nejde zrovna o levnou záležitost. Jeden moderní vůz dnes přijde na 16 milionů korun. Stěžejní a zásadní jsou evropské dotace. Dnes jezdí ulicemi Zlína i Otrokovic stovka vozidel. 50 nových změní letos a v příštím roce tvář do hodně moderní podoby. Půjde o klasické elektrobusy, ale také stroje vybavené bateriemi na další dojezd. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: UEFA na zasedání v Istanbulu představila reformu Ligy národů a kvalifikace mistrovství Evropy, která začne platit po šampionátu v roce 2028. Liga národů se nově rozdělí na 3 úrovně místo dosavadních 4. Týmy čeká systém 6 zápasů proti 5 různým soupeřům. Kvalifikace na Europak bude přímo navazovat na divize Ligy národů. 36 nejlepších týmů v lize bude rozlosováno do 3 skupin po 12, přičemž vítězové skupin postoupí přímo na šampionát, zatímco o zbývající místa se utká zbytek týmů v play-off. Návrh podléhá zářijovému schválení výkonným výborem UEFA. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy také skoro jasno a počítejme během dne i s přeháňkami. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Tak ještě tenhle flakon šmolkový Denim Blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, tak spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Začneme na ledě. Čeští hokejisté na mistrovství světa zvítězili nad Itálií 3-1. I když po dvou třetinách prohrávali 0-1, navzdory drtivé střelecké převaze 58-15 dlouho naráželi na skvělého italského brankáře. Kouč Radim Rulík ocenil, že se tým ve třetí třetině herně zvedl, přeházel sestavu a dokázal zápas otočit. Trenér zdůraznil, že zápas byl cennou zkušeností a věří, že si z něj hráči vezmou ponaučení pro další duely. Tým teď čeká dvoudenní volno, po kterém se v sobotu utká se Slovenskem. Elektrokola jsou čím dál více oblíbené i mezi mladší generací. Před lety si je pořizovali většinou starší ročníky, což v současnosti přestává platit. Všímá si toho spolumajitel jednoho z výrobců elektrokol Daniel Balek. Ten dodává, že u zákazníků jsou populární hlavně kola horská. Přidává i další trendy.
2: Dětské kola jednoznačně válcují ultralehká kola, protože byť se tady snažíme si pořád říkat, že se máme jako společnost špatně, tak za mě společnost se má neuvěřitelně dobře a za mě jeden z těch faktorů je, že to vidíme, že to lidi dokážou těm dětem dopřát.
1: Zásadní pro obchody s koly byla pandemie covidu. Situaci tehdy komplikovaly zákazy a omezování otevírací doby, zároveň ale narostl společenský hlad po cyklistice. Ve stejné době navíc podle Baleka přišel i boom elektrokol. Neznámý pachatel posprejoval výlohy Svazu Němců, region Chebsko a komunitního osvětového společenství na náměstí v Chebu hákovými kříži. Případem se už zabývá policie a kvalifikovala ho jako vandalismus spojený s užitím zakázaných symbolů. Vedení města v čele se starostou Janem Vrboučin důrazně odsoudilo jako naprosto nepřijatelný. Poškozené spolky vnímají útok nejen jako poškození majetku, ale také jako útok na hodnoty svobody, demokracie a respektu k menšinám. Čin má zřejmě podle zástupců města něco společného s chystaným sněmem sudeckých Němců v Brně. Odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je nově zpoplatněné. Řidiči, kteří ale při cestě dál do města využívají hromadnou dopravu, mohou získat slevy. Za celodenní parkování zaplatí 10 korun.
3: Pro ostatní motoristy platí 10-korunová sazba za jednu hodinu a za celý den parkování 60 korun. Terminál na Hranečníku město přednedávnem zrekonstruovalo a kapacitu parkovací plochy zvýšilo na více než 170 míst. Nainstalovali tam navíc i nový parkovací systém. Jehož zkušební provoz právě začíná. Systém záchytných parkovišť a na ně navazující hromadná doprava se v Ostravě osvědčuje. Tuto kombinaci mohou využívat například i řidiči přijíždějící do krajské metropole z Opavska. Eva Panušová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Kuba je možná další na ráně. Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche oznámil obvinění dlouholetého kubánského lídra Raula Castra za čtyřnásobné vraždy. Případ se týká sestřelení dvou letadel americké organizace Brothers to the Rescue kubánskou armádou v únoru 1996, při kterém zahynuli čtyři lidé. Podle Spojených států se incident odehrál nad mezinárodními vodami. 94-letý Castro, který byl v době útoku ministrem obrany, čelí spolu s dalšími pěti osobami obvinění ze spiknutí s cílem zabít americké občany a ze zničení letadel. Spojené státy v posledních měsících výrazně vystupňovaly tlak na kubánský režim, přičemž prezident Donald Trump varoval, že nebude tolerovat nepřátelský stát ve své blízkosti. Eskalaci ale prozatím vyloučil. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy může být i skoro jasno. Během dne ale počítejme také s ojedinělými přeháňkami. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Loučí se Honza Varga.